0: Divadlo Noc.
1: Můj milý Deníčku, dneska tu slavíme jedno smutné výročí. Dnes je to přesně na den 20 let, kdy tady u nás skejsla Sněhurka a princ si pro ní neje.

Jsou 3 hodiny. Dobrou noc. Tady Bucifal pro všechny na noční směně, za volantem i u okna, zprávy Čet rádia. O čem se dnes mluví? Policisté a hasiči se mají dočkat vyšších příplatků, odbory ale ministerský plán kritizují. Americký prezident Trump podepsal s firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala kromě opozice i vládní strana SNS, která o jeho konec usilovala už od jara. Premiér Robert Fico dříve varoval, že spor může koalici stát těsnou většinu ve sněmovně a připustil i možnost předčasných voleb. Americký prezident Donald Trump podepsal s vedením předních firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Podle agentury Reuters označil ujednání za morálně závazné, i když nejde o právně vymahatelný předpis. Trump navíc chce ještě tento týden jmenovat zvláštního zmocněnce, který se bude umělé inteligenci věnovat. Bezpečnostní analytik Jan Jireš upozorňuje, že se odhady rychlosti obnovy ruských vojenských sil dramaticky zkrátily. Zatímco loni experti mluvili o letech, dnes se hovoří o měsících, během nichž by Rusko mohlo zkusit omezený útok nebo provokaci proti členskému státu NATO. Podle Jireše eskalace probíhá už nyní a aliance na ní může reagovat i bez uplatnění článku 5. Poslanecká sněmovna v úterý večer přerušila mimořádnou schůzi svolanou kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Jednání bude pokračovat ve středu. Debatu z velké části ovládli členové vlády, kteří informovali o aktivitách svých resortů. Opozice přitom chtěla řešit schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i tlak na média a soudy. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že platy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby porostou v příštích 3 letech každoročně o 2600 až 2900 korun měsíčně. Polovina nárůstu by šla do tarifu a druhá polovina do tzv. Stabilizační složky, kterou je podle odborů možné kdykoliv odebrat. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký kritizuje, že jde o obrat oproti dřívějším slibům a že takové řešení nezaručuje stabilitu příjmů. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i 3. domácí zápas sezony, tentokrát z Plzní 1:4 a před vlastními fanoušky tak zůstávají bez bodu. Čeští fotbalisté pak v Lize národů podlehli doma Anglii 0:2, když dlouho hráli v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. A na závěr jedna zajímavost z českého Švýcarska. Geologové po 13 letech znovu zkoumají Pravčickou bránu, největší přirozený skalní oblouk v Evropě. Pomocí radaru a rázových vlah chtějí zjistit, jak moc za tu dobu skála degradovala a k nedostupnému vrcholu brány si tentokrát posvítili nejmodernější technikou. Počasí. Aktuálně máme jasno a 13 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Tolik noční počasí. Bucifal vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

0: Divadlo Noc.
1: Ahoj, táto.
2: No, nazdar. Pořád je to stejný. A tady na té čekám, jak to je máma na 156. díl telenovely.
1: Táto, to budeš koukat, byla jsem u astrologa.
2: Cože?
1: No, u astrologa jsem byla, no.
2: Zase jsi si přidala nějakou aktivitu.
1: No,
2: minulý týden si byla u psychoanalytika, teď je to astrolog. Každý den posilovna, dvakrát týdně squash.
1: No, protože potřebuji zpevnit postavu, víš?
2: Ty nepotřebuješ zpevnit postavu, ty potřebuješ podepřít rozum mámovi. Ona děláš hop, hop, hop někde ve fitcentru, až ti z toho přeskočilo. Můžeš mi říct, proč jsi si přibrala ještě astrologa?
1: No, abych věděla, kdy mám svoje šťastné dny, abych mohla začít.
2: S kým chceš začít, nebo s čím?
1: No, chci napsat román, táto.
2: Cože?
1: Chci napsat román.
2: Ty román, teď jsi nedala dohromady nikdy ani kloudnej dopis. Teď mi tady necháváš na stole vždycky nějaký vzkazy jenom. Tady jsem u Anči na meditaci s léčitelem. Vem si z lednice salám, dej psovi granule, vyměň kočce piliny.
1: A nepopleť to.
2: Ano, a nepopleť to, ne, já bojím z piliny, to víš, že jo. Tak daleko ještě nejsme snad, ne?
1: No. Tak teď chci napsat román.
2: No, dobrý, no.
1: No.
2: A jak se to bude jmenovat?
1: Prohlédnutí aneb život s mamlasem.
2: Kdy jsi s ním žila, prosím tě?
1: No hádej, můžeš třikrát. Když
2: žiješ 30 let už se mnou.
1: No, 30 let, to je materiálu, co táto? To by hodilo i na dva díly.
2: Ale tak dělej si, co chceš, jenom mi řekni, proč to budeš psát?
1: No,
2: co tím chceš do cíli?
1: Protože chci vstoupit do Evropské unie na úrovni. Ne jak ty, neandrtálec z východu, který místo aktuálního stavu kurzu koruny sleduje aktuální stav zásob naší lednici.
2: No. Já to nemám co sledovat. Zásoby piva v naší domácnosti jsou na tom, jak náš rozpočet. Trvale deficitní. Jo, víš, že teďka vyrábějí prej nový pivo?
1: Jak?
2: Pro senátory a pro poslance. Tomiku?
1: Jak se jmenuje?
2: Parlamentní ležák.
1: Prosím, to je opravdu, ale primitivní forta to.
2: No, já jsem zapomněl, že už máš ouška člověka, který chce vstoupit do Evropské unie na úrovni. Tak já ti něco povím, evropská mámo. Unii je to jedno. Ta se na nás stejně těší, jak šílená kráva na testy.
1: Prosím, tě. A víš... A víš, že se té Evropě vůbec nedivím. Ty můžeš přispět k rozvoji Evropské unie akurát rozšířením zásoby urážek na mou adresu, víš?
2: Tě, mámo, no. Takhle to nebyl, já tě neurážím, já tě cvičím, aby si byla odolná, protože ty žiješ s dobrákem, ty jsi se uměla přitočit. A představ si, že by si potkala v životě nějakou nedobrou povahu, teď by si nevěděla rady.
1: Prosím tě, nemel nesmysly, stačí nahlédnout do mých poznámek pro můj román, no? Například tady, letos odovolené v Orlických horách, když jsem si zapomněla občanku a recepci.
2: No, to jsme nemuseli do hor, ty zapomeneš občanku i v Nížině.
1: No, a recepční v hotelu ti řekl, pane, jestli nedokážete, že je to vaše manželka, tak vás nemohou ubytovat společně. No, a tady je tvoje odpověď. Pověď, pane recepční, já vám nejen nemohu dokázat, že to je moje manželka, ale já se o to ani nebudu snažit. No. A ještě si dodal, protože konečně vidím šanci prožít dovolenou v klidu aspoň v noci.
2: No. A stejně klid nebyl, kde jsi celý noce ťukala na zeď, jak datel, který hledá práci.
1: No, protože jsi chrápal i přes zeď a já jsem tě ani nemohla polejt. Protože to jedině na tebe platí, když spuštíš ten svůj koncert.
2: Za to ty spíš tiše jako myška. Ty skřípeš zubama jak ještěr z Jurského parku.
1: Prosím.
2: Mě to děsí, já z toho mám sny. Tuhle se mi zdálo, že jsem si přiskříp do zipu kůžičku, prosím tě. Hele, mámo, já se s tebou nechci hádat. Víš, že jsi moje bohužel všechno. Vždyť jsi můj poklad, který bohužel nejde uložit do kampeličky. To by byl elegantní způsob, jak o tebe přijít, viď? Hele, mámo, co to čichám? Co to čichám? Ty jsi si koupila nějaký nový parfém.
1: No konečně, že ti to došlo. Koupila jsem si, to je pravý francouzský, jsem ho koupila na trhu ve slevách, víš?
2: A můžu se taky postříkat?
1: No můžeš, voní to příjemně, že? Ne,
2: to jsem neřekl, ale určitě by to zabralo na klíšťata, víš?
1: Říkám, že to je pravý francouzský značkový parfém.
2: No určitě. Na trhu budou prodávat pravý značkový parfém. Nějaký Rus vzal doma do kufru moskovské duchy, přijel s tím k nám, tady na to nalepil Eiffelovku a český slepice se na to chytli.
1: I můj parfém.
2: Ne, mě nevadí, no. Já jsem rád, že ho máme, vemo sebou na dovolenou. Až pojedem vlakem, tak celý kupé budeme mít pro sebe. No. A když postříkáš dveře, tak nám nepřijde ani průvočí, mámo. No, tak to je parfém. Jestli tímhle parfém, mámo, se připravuješ na Evropskou unii, tak je mi jasné, proč tam po vstupu 7 let nesmíme pracovat. No musíme vyčichnout, mámo. No a pak už nás Evropská unie nebude zajímat, protože to budeme oba v důchodu.
1: No, ano, tak teď si kápl božskou, tak tobě vadí, že jsem stará.
2: Ne, že? Mě nevadí, no. Že jsi stará. Mě vadí, že jsi moje stará, víš?
1: Prostáku, takovou ženu, jak jsem já, si nezasloužíš.
2: Gratuluju, konečně ti to došlo. Nezasloužím. Já nevím, za co mě nebesa trestají.
1: Víš, co mi řekl astrolog?
2: No, jestli je to chytrý astrolog. Tak ti mámo řek, aby si umyla doma okna, protože jestli je neumíš, tak já musím na okna namontovat stěrač, aby jsme rozeznali aspoň, kdy je den a kdy je noc.
1: Víš co, tatínku, když přes okna nevidíš, tak si je otevři, protože já za to nemůžu, že v Praze je zvýšená prašnost. Mě prostě nějaký blbý okna nezajímají. V Evropské unii si na takovéto podřadné práce berou ženy uklízecí čety.
2: Hele, mámo, prosím tě, nezačínej zase s úklidovou četou. To už tady bylo, tuhle blbost jsme už jednou zkusili. Měli přijít v pondělí, úterý nic, ve středu nic, ve čtvrtek nic, v pátek se přihrnuli a za vyčištění jednoho koberce vzali tolik, že jsme mohli mít novej peršan i se šejkem. Já nevím, proč ty nemůžeš aspoň jednou měsíčně místo posilovny vzít kýbl a hadra uklízet sama. Stejně ti to nejvíc sluší, když máš šátek, tepláky a kýbl v ruce. Mámo, to omládneš. To vypadáš jak dorostenka.
1: Jsem tě nechci, ty keci, na to ti nenaletím. Prostě zvykni si na to, že já nejsem nějaká uklizečka, já jsem o něco víc.
2: Jo?
1: Ano, a dneska mi to potvrdil astrolog. Víš, co mi řekl?
2: Ne.
1: No, že jsem v minulém životě byla dcerou faraona v Egyptě.
2: Co?
1: Byla jsem dcerou faraona v Egyptě v minulém životě.
2: Nekecej. Můžu vedle tebe zůstat sedět? Tak matko, ty jsi byla dcerou.
1: Matko.
2: Ty jsi byla dcerou faraona? Hele, nemohl by mě ten tvůj astrolog sehnat nějakou ženskou, která byla v minulém životě kuchařkou v Čechách? Tu bych fakt potřeboval víc momentálně než dceru faraona. Mámo, já mám takový hlad, že si někdy pouštím televizi, abych zálit reklamu na jogurt.
1: Jo a taky prý v prosinci objevím svou největší životní lásku.
2: Kde, prosím tě?
1: V Itálii na pláži.
2: Tam jí máš potkat,
1: ne? Ano.
2: V prosinci?
1: V prosinci.
2: Na pláži?
1: Na pláži, v Itálii.
2: To bude nějaký pingvin asi. No.
1: Aby ses nedivil, víš, protože... Jo, a taky bych si měla zajít do nějakého kosmetického salonu a změnit image, mi řekl.
2: To je pravda, hrůza se má střídat, ale není to zbytečný takhle vyhazovat prachy. Skoč sousedovi, on nám půjčí včelařskou kuklu madlu a máš to.
1: No, no, prosím tě. To bylo vtipné taky, opravdu. Se ti povedlo, skutečně. No. Hele, podívej, tady jsem si koupila katalog nejmodnějších účesů. Co říkáš na tenhle?
2: Co pak ten účes a ty hlavy, že se tomu propůjčili? To teprve začínají, ne?
1: Ne, to se teďka tak nosí.
2: To je hotový účet.
1: To je hotový účet.
2: Ale to nemusíš k kadeřníkovi. Prosím tě, to se rozběhni, zavři oči, vlítni do živýho plotu, já tě pak vytáhnu za nohy a seš účesaná, můžem na ples.
1: No, prosím tě, že já se s tebou radím, všechno schazuješ, prosím tě. To by normálně ani nevadilo, kdybych ti utekla s nějakým jiným chlapem, že?
2: Nevadilo, a nevím, proč bych litoval cizího chlapa.
1: Hej, táto, neštvi mě. Dokáže tě ještě vůbec něco vzrušit?
0: Jo, dokáže. Jídlo.
2: Ano, to přiznává. Tebe vidím každý den. Jídlo málo kdy mám.
1: No, ne, moderní je nejíst. Co se tak na mě díváš?
2: Co
1: no,
2: moderní?
1: Jsme třetí nejotylejší národ na světě.
2: No, no, tak k tomu já jsem nepřispěl. No. To nikdo mě nemůže podezřívat. Já mám opačný problém. Já když cházím k nám do úřadu, my tam máme dveře na fotobuňku, tak musím na rohožce zadupat, aby si mě vůbec technika všimla a pustila mě dovnitř.
1: Prosím tě, já nevím, proč bych zrovna tobě já měla podstrojovat, kdy jsi ty udělal něco pro mě.
2: Prosím tě, každej den.
1: Nesplnil jsi mi nic.
2: Co jsem ti nesplnil?
1: No, jenom si vzpomeň, minulý týden, no, jak jsem ti říkala, že bych potřebovala, abys mi koupil horské kolo, protože bych si chtěla zašlapat na čerstvém vzduchu.
2: No, když jsem to zařídil.
1: Řekl, no, co jsi řekl, jo, maminko, ty si chceš zašlapat na čerstvém vzduchu, no, tak to ti schvaluji. No, a vynesl jsi mi na balkon šicí stroj. Ty horské kolo máš,
2: no, samozřejmě, no, že ho mám. Já ho potřebuji. Teď, když není co k jídlu, tak na něj sednu a jedu do hor na lišejník.
1: No, no vidíš, a já jsem chtěla, abychom si dělali rodinné výlety na horském kole všichni.
2: S kým?
1: I maminka.
2: Jaká tvoje matka?
1: Moje matka.
2: Prosím tě, na horský kolo neblázni, teď ho ani nemá.
1: No, tak bys si vzal na rám.
2: Na rám, ona mi se sedne a budu mít horskou koloběžku. Prosím tě, měj soucit s kolem. Víš, co napsal básník Jiří Walker?
1: Ne,
2: miluji věci, mlčenlivé soudruhy, protože lidé nakládají s nimi, jako by nežili. A oni zatím žijí a dívají se na nás. Jak by se na mě dívalo moje horský kolo, kdyby si sedla na něj tvoje matka? Když to by byla poprava bicyklu.
1: Prosím tě, si uvědom, že moje maminka má normální plnoštílou postavu.
2: Ty jsi zbla.
1: Je to umělkyně, víš?
2: Tvoje matka je umělkyně, ano. Prosím tě, od kdy?
1: Od příštího týdne má vystupovat se skupinou Maxim Turbulence.
2: Co to je za skupinu?
1: No to je ta, jak zpívají. Jede, jede mašinka, kouří
2: jo,
1: se
2: já vím, já vím, já vím. Tak no, to je matka, jestli vemu na jeviště, přisedne mašinku ke kolejím. To bude první širokouhlý koncert na světě. Je tvoje matka umělkyně. Horský kolo, na to se nesmí ani podívat.
1: Mm. Já nevím, co ty pořád máš proti postavě mé maminky. Opravdu
2: nic,
1: nevím.
2: Nic, ta štihloučka. No. Tvoje maminka jak váška. Když si vzpomeň, co nám řekl taxikář. Když se u nás to je maminka upravila jemným likérem, že nemohla na nohy. Pane, to je finta. Vy jste říkal, že mám odvést tchyni a tady na mě čeká nějaká stará zmalovaná almara. Prásknu dveřma. A já musel objednávat traktor, vy?
1: Prosím tě, jsi to celé vymyslel.
2: No, určitě.
1: A pamatuj si jednou provždy, moje maminka je dáma. Hmm. To je moderní evropský typ. Po ní Unie sahne všemi deseti.
2: No jistě, dvěma by ji neutáhla. No, no.
1: Je tady tak elegantní, že ani nepotřebuje taxík, to stačí, když mávne a každý řidič zastaví.
2: To věřím, nejen zastaví, vystoupí z vozu a dá ruce vzhůru.
1: Jsem tě nepláci, Evropa se otvírá, ty jsi čím dál víc zabedněnej. A teda nevím, co si s tebou ta Evropa zrovna počne, ty jsi takový český beran, víš? Hmm. Ale já tě do té Unie dokopuji,
2: to
1: kdyby
2: věřím.
1: Tě to mělo stát život.
2: Ano, jako berana hladovýho mě tam dokopy. Podej mi slánku.
1: No a co?
2: Ti už tam půjdu jako berana, já si líznu aspoň, abych měl dostatek jodu.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají noční zprávy. Co byste dnes neměli minout? Policisté a hasiči se mají dočkat vyšších příplatků, odbory ale ministerský plán kritizují. Americký prezident Trump podepsal s firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala kromě opozice i vládní strana SNS, která o jeho konec usilovala už od jara. Premiér Robert Fico dříve varoval, že spor může koalici stát těsnou většinu ve sněmovně a připustil i možnost předčasných voleb. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že platy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby porostou v příštích 3 letech každoročně o 2600 až 2900 korun měsíčně. Polovina nárůstu by šla do tarifů a druhá polovina do tzv. Stabilizační složky, kterou je podle odborů možné kdykoliv odebrat. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký kritizuje, že jde o obrat oproti dřívějším slibům a že takové řešení nezaručuje stabilitu příjmů. Bezpečnostní analytik Jan Jireš upozorňuje, že se odhady rychlosti obnovy ruských vojenských sil dramaticky zkrátily. Zatímco loni experti mluvili o letech, dnes se hovoří o měsících, během nichž by Rusko mohlo zkusit omezený útok nebo provokaci proti členskému státu NATO. Podle Jireše eskalace probíhá už nyní a aliance na ní může reagovat i bez uplatnění článku 5. Poslanecká sněmovna v úterý večer přerušila mimořádnou schůzi svolanou kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Jednání bude pokračovat ve středu. Debatu z velké části ovládli členové vlády, kteří informovali o aktivitách svých resortů. Opozice přitom chtěla řešit schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i tlak na média a soudy. Americký prezident Donald Trump podepsal s vedením předních firem oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Podle agentury Reuters označil ujednání za morálně závazné, i když nejde o právně vymahatelný předpis. Trump navíc chce ještě tento týden jmenovat zvláštního zmocněnce, který se bude umělé inteligenci věnovat. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas sezony, tentokrát z Plzní 1:4 a před vlastními fanoušky tak zůstávají bez bodu. Čeští fotbalisté pak v Lize národů podlehli doma Anglii 0:2, když dlouho hráli v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. A na závěr jedna zajímavost z českého Švýcarska. Geologové po 13 letech znovu zkoumají Pravčickou bránu, největší přirozený skalní oblouk v Evropě. Pomocí radaru a rázových vlah chtějí zjistit, jak moc za tu dobu skála degradovala a k nedostupnému vrcholu brány si tentokrát posvítili nejmodernější technikou. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 12 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Čet rádia, váš Bucipal.

0: Jezdí dva tyráci spolu na velký dálky, z toho jeden koktá. Ten druhý pochopitelně už je z toho na mrtvici, protože prostě ho pořád poslouchat, nervózní z jízdy, už se bojí každý jízdy. Mají jet do Hamburku, on říká, Pepo, víš co? Když vydržíš držet hubu, až do Hamburku dostaneš 100 marek. Dobře. Tak jedou, blíží se už k Hamburku a si říká, kruci, 100 marek, to je dost peněz. Říká, Pepo, víš, co jsem slyšel? Tak mlčí, nechce nic říct. Říká, Pepo, já jsem slyšel, že máš na přirození vřet. Pepa chvíli plčí a říká, o tu stovku přijdu. Ale starý věřit, že je drbna.
1: Jde koktavej s kulhavým po ulici a ten koktavej mu říká, ty vole, víš, jak by si ne kulhal, on to nevím, ty by si šel jednou nohou po chodníku a druhou po silnici. A on pá, a víš, jak ty vole bys nekoktal? On pá, to nevím, to nevím. On pá, kdyby zdržel hubu.
2: No, je to celkem dobře rozjetý, jo? Je, tohle vám povím. Je, to bylo nějaký ten měsíc před jednou českou svatbou. Mladík se zeptal dívky, a slečino, co bych vám měl dát, abych vás mohl políbit? A voda to řekla, Darko.

0: Jednou se vyprávili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijedou tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a oni říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Mal to dělat ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Říkají: dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. Pane, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomiloval a ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla verce.
1: Vstoupila mladá slečna do tramvaje a všechna místa byla obsazená. Ona jediná stála. Chvilku se tam vrtí a říká: no to se skutečně nenajde jediný gentleman v tramvaji, který by těhotnou ženu pustil sednout. Tak první chlap vyskočí a teď tak na ní kouká a říká: prosím vás, vy jste těhotná? Ano, prosím. A jak dlouho? No už půl hodiny, ale ještě se celá chvěju.
2: Takový dva studenti, 16 a 17, jeden takovej bledej, vyzáblej, kruhy pod očima, říká: člověče, tak jsem ti na dnešek v noci poprvé souložil. Ale to je nádhera, kamaráde, to je nádhera. Ale slyšel jsem, že prý se ženskou je to ještě lepší.
3: Jako ta dívka si stopla toho tyráka s obrovským autákem, nastoupí, jedou, pirák neřekne ani slovo, jenom se dívá na tu silnici. Ona se snaží bavit, on pořád nic. Tak sáhne do kabelky dívka, vyndá cigarety, zapalovač a říká: může se tady kouřit? A on jenom pokrčí rameny a říká: když se vám vyjde hlava pod volant.

0: Baví se dvě slečny, okolo 16 let, a ta jedna říká, tak jsem ti včera spala s nějakým starým chlapem. Jo, a bylo to z lásky nebo za peníze? No asi z lásky, co je dneska 500.
1: Potkali se dva, ten říká, představ si, člověče, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. A ten pán, jak to dopadlo, člověče? Pán to ví, vstal jsem a rozchodil jsem.
0: Rybář chytá na rybníku z lodky také rybu, vytáhne zlatou rybu. A zlatá ryba říká, rybáři, pust mě splnit ti přání, tak jak už to chodí. On tak přemýšlí a říká, víš, co bych si teda přál? Aby tady v rybníku místo vody byla slivovice. Ochutnej. Tam on se ohne, že napije se slivovice, 50, super. A jaký máš druhý přání? Tak přemýšlí a říká, ten potuček, co sem vede, jak naplňuje tento rybník, tak bych si přál, aby v něm tekla slivovice. Říká, dojeď si tam, ochutnej. Tak on dovesluje k tomu potučku, ochutná slivovice. No tak se nabírá, popíjí a ta rybka se mrzká. Říká, no tak co třetí přání? Třetí přání? No tak mi dej ještě flašku slivovice a běž do prčic.
2: Patrik jde po louce a kouká. Kamarád jeho leží takhle na břehu u potůčku, pije vodu a druhou rukou to tady mastí. Patrik se zastavuje, povídá, chlast a děvky, na to tě užije.
3: Zazvoní chlap u dveří a říká, prosím vás, je pan Novák doma? A ona říká, není, pojďte rychle dál, protože za 10 minut se vrátí.

0: anglický víkend. Na nástupišti stojí Pullmanův vůz, ve okýnku je pán, na nástupišti druhej a v kupé sedí třetí, který čte noviny. No a ten se ve okýnku tak říká, tedy sire, ten víkend byl nádherný, kuchyně byla vybraná, no tenisové kurty znamenité a už se to rozjíždělo a on ještě za ním volá, jo a vyřiďte množství, paní, že krásně šuká. No a ten položil noviny, pán, co jste to řekl, člověče? On pán, ne, že by ten byl báječný Denisové kurty znamení, no nejste něco, pán, o ty milostivý paní. On pán, ne, mezi námi. Ona šuká hrozně, ale já mu chtěl udělat radost.
1: Přijde konvoj do báru a říká barmanovi něco ostrýho. On mu naleje visku, co začíná pít, vyprskne to a říká, říkal jsem ti něco ostrýho. No tak barman mu naleje čistý líh, ten to zase vyplivne a říká, naposled tě upozorňuji, něco ostrýho. Tak ten mu tam naleje kyselinu sírovou, kovboj to do sebe kopne a říká, ještě jednou. Tak druhýho panáka zaplatí, odejde. Druhý den přijde a říká, to samý, co včera. Ten barman mu říká, no dobře, Johne, ale prosím tě, nebylo ti nic a on říkal, nebylo, akorát jsem se byl vychcát a zmizely mi boty.
2: Do baru přišel chlap s krásnou blondýnkou, s krásnou černovláskou, na rameni měl havrana a říká, čtyři panáky. Dostal čtyři panáky, šel jedno dal blondýnce, černovlásce, jedno vypil sám a druhý takhle byl do chsánu tomu havranovi. Chvíli mlčeli, čtyři panáky. A tak to šlo, jeden za druhým. Když jich měli asi 10, tak barman říká, pane, nic mi do toho není, ale co toto má znamenat? Říká, ale já mám takovej pech. Poslyšte, vytáhl jsem zlatou rybu. Splnila mě 3 přání. První jsem si přál krásnou černovlásku. To je tahle stav ožralá vedle mě. Krásnou blondýnku bylo mé druhé přání. To je tuhle stav zase. A pak jsem si říkal, a teď bych chtěl ptáka, který všecko snese. A to je tu ten vůl na rameni.
1: Na venkovský pouti lidový léčitel natáhne mezi dva stromy prostěradlo a říká, a všichni nemocní, kteří mě co schází a jdou za tuhle tu plentu a tam přijde chlap v overlích a říká, co ti je? Nemůžu chodit, jdi za plentu. Přijde druhej a mu zase říká, co ti je? Prosím, já špatně mluvím. Jdi za plentu. Ještě někdo se hlásí, nikdo se nehlásí, tak on tam mumlá nějaký kouzelný slova a říká, a ty s těma berlema, hoď sem ty berle zpátky. No tak vyletěj přes lanku berle a on říká, a ty, který neumíš mluvit, promluv. A zezadu se ozve, prosím, ten s těma berlema upad.

0: Na mezinárodní zemědělské výstavě v Kanadě se sešel Kanaďan, Američan a Čech. Kanaďan povídá, to my jsme u nás vypěstovali nedávno takovou krávu, že když ji zatáhneš za jeden cecík, tak z ní padá mlíko nebo teče, že jo? Když zatáhneš za druhý cecík rovnou máslo, za třetí cecík smetana a za čtvrtý cecík jogurt. A Kanaďan povídá, to nic není. To my jsme vypěstovali bachyni, takovou krásnou svini, že když ji zatáhneš za jeden cecík, tak jdou rovnou jajítka, za druhý cecík padají jítrničky, za třetí cecík padá tlačenka a čtvrtý cecík vovar. Čech se tam nachomej a povídá, hoši, to nic není. To já mám doma slepici a ta už mě 25 let žehlí, šije, pere, vaří a ještě přitom chodí do práce.
1: Bavějí se tři odborníci z gumařského průmyslu a Čech říká, my jsme vyrobili takovou gumu, děláme z toho pneumatiky, dali jsme ty pneumatiky na nákladák, který jezdí plný naložený kamením po ostrým štěrku. Tohle už děláme půl roku a ty pneumatiky jsou netknuté. Angličan říká, no to je úspěch, ale my zase jsme vyrobili zvlášť pružnou gumu. Nám třeba se stalo, že jsme z toho vyrobili kšandy a ty kšandy zachránili jednomu zedníkovi život, protože on nám na výškový stavě spadnul z lišení a od ty kšandy se zachytil o nějakou kramli nebo co. A ono ho to vyperoval zpátky na to lešení, chlapovi se vůbec nic nestalo. A Rus povídá, no my máme něco podobného, taky se to týká zedníku, ale my jsme z té gumy zase udělali holinky. Představte si, zedník pracuje na výškový stavbě, najednou mu po nějaký malotě ujela noha, nebo co, spadnul z toho lešení, no to jste v životě neviděli. Zedník na sračku, těm holinkám vůbec nic nebylo.
2: Přijde pan z reklamací do drogerie a říká mu ten prodavač, no copak, prasklo to? A on říká, neprasklo, ale furt se mi to ohejbá.

0: Je 5 hodin.
1: Tak dobré ráno. Za u mikrofonu šéf sice, ale zprávy čtu nejradši sám, tak poslouchejte. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Policisté a hasiči se mají dočkat vyšších příplatků, odbory ale ministerský plán kritizují. Americký prezident Trump podepsal s firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí. Ministr vnitra Lubomír Metnar oznámil, že platy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězenské služby porostou v příštích 3 letech každoročně o 2600 až 2900 korun měsíčně. Polovina nárůstu by šla do tarifů a druhá polovina do tzv. Stabilizační složky, kterou je podle odborů možné kdekoliv odebrat. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký kritizuje, že jde o obrat oproti dřívějším slibům a že takové řešení nezaručuje stabilitu příjmů. Bezpečnostní analytik Jan Jireš upozorňuje, že se odhady rychlosti obnovy ruských vojenských sil dramaticky zkrátily. Zatímco loni experti mluvili o letech, dnes se hovoří o měsících, během nichž by Rusko mohlo zkusit omezený útok nebo provokaci proti členskému státu NATO. Podle Jireše eskalace probíhá už nyní a aliance na ní může reagovat i bez uplatnění článku 5. Poslanecká sněmovna v úterý večer přerušila mimořádnou schůzi svolanou kvůli hlasování o nedůvěře vládě. Jednání bude pokračovat ve středu. Debatu z velké části ovládli členové vlády, kteří informovali o aktivitách svých resortů. Opozice přitom chtěla řešit schodek státního rozpočtu, střet zájmu premiéra Andreje Babiše i tlak na média a soudy. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi. Pro jeho odvolání hlasovala kromě opozice i vládní strana SNS, která o jeho konec usilovala už od jara. Premiér Robert Fico dříve varoval, že spor může koalici stát těsnou většinu ve sněmovně a připustil i možnost předčasných voleb. Americký prezident Donald Trump podepsal s vedením předních firm v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Podle agentury Reuters označil ujednání za morálně závazné, i když nejde o právně vymahatelný předpis. Trump navíc chce ještě tento týden jmenovat zvláštního zmocněnce, který se bude umělé inteligenci věnovat. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i 3. domácí zápas sezony, tentokrát s Pozní 1:4 a před vlastními fanoušky tak zůstávají bez bodu. Čeští fotbalisté pak v Lize národů podlahli doma Anglii 0:2, když dlouho hráli v oslabení po vyloučení Pavla Šulce. A na závěr jedna zajímavost z českého Švýcarska. Geologové po 13 letech znovu zkoumají Pravčickou bránu, největší přirozený skalní oblouk v Evropě. Pomocí radaru a rázových vlaků zjistit, jak moc za tu dobu skála degradovala a k nedostupnému vrcholu brány se tentokrát posvítili nejmodernější technikou.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, Brně jasno a 12, Ostravě jasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. V Bobenečském tunelu v Praze došlo před chvílí k poruše vozidla. Tvoří se tam překážka na vozovce a řidiči musí počítat se zdržením. Projíždějte prosím opatrně. Z dalších omezení v Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října příštího roku. U Chumce na Ústecku se staví nový krajový objezd na silnici 3. třídy 253-57. Omezení tam platí do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 5.20 a u pultu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je polojasno, 12 stupňů a cestou do studia jsem našla v parku v listí první krásný lesklý kaštan.
0: No jo, podzim.
1: Vzala jsem si ho do kapsy a hned mám lepší den, měl bys to zkusit taky.
0: To určitě, budu v parku sbírat kaštany jako malý kluk.
1: Náhodou, hladký kaštan v kapse uklidňuje nervy, na to jsou studie.
0: Mě uklidňuje kafe, nehnědá kulička.
1: Jsi hrozná konzerva, bucane.
0: Já jsem jenom praktický člověk.
1: Dneska má být až 25 stupňů, tak vytáhni paty ven a jdi se po vysílání projít.
0: Na zahradě mám práce až nad hlavu.
1: Káru vyměň za procházku.
0: Hra jede bez námahy, na rozdíl ode mě.
1: Ty jsi prostě nepoučitelný.
0: 6 hodin zprávy a teď hudba.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Ve zprávách dnes. Policii, hasiče, celníky i vězeňskou službu čekají nové případky, odbory ale nejsou s návrhem spokojené. Americký prezident Trump podepsal s technologickými firmami dohodu o regulaci umělé inteligence. Bezpečnostní expert varuje, že se Rusko připravuje na možnou eskalaci vůči NATO. Slovenský parlament odvolal ministra životního prostředí Tarabu. Poslanecká sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě a bude v něm pokračovat později. Ve sportu prohráli čeští hokejisté v Mladé Boleslavi i fotbalisté v souboji s Anglií. Geologové po letech znovu zkoumají stav pravčické brány.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 12 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě jasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě klesat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 20, v sobotu mlhavo, teploty kolem 22, v neděli až v úterý zataženo, teploty mezi 18 a 21 stupně. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. V Obenečském tunelu v Praze došlo před chvílí k poruše vozidla. Tvoří se tam překážka na vozovce a řidiči musí počítat se zdržením. Projíždějte prosím opatrně. Z dalších omezení v Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. V místě se tvoří kolony a potrvá to až do 20. října příštího roku. U Chumce na Ústecku se staví nový krajový objezd na silnici 3. třídy 253-57. Omezení tam platí do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Četrádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Venku je tma, jasno a 11 stupňů, ale z té ranní zimy mě až mrazí v zádech.
1: Dobré ráno z Čedrádia, máme za 20 minut 6 a já sotva držím oči otevřené.
0: Vidím, bucouši.
1: No jo. Ale dneska má svátek Jeroným, tak všechno nejlepší.
0: Fakt.
1: Ten chlap přeložil celou Bibli do latinštiny, trvalo mu to v jeskyni 30 let a dneska mají všichni překladatelé svůj svátek.
0: 30 let v jeskyni? To by se ti líbilo.
1: To jo. A ještě dneska slaví Flintstonovi, 1960 měli v televizi premiéru.
0: Pračlověci.
1: No vidíš. Fred Flintstone a jeho doba kamená, tam byl ještě klid.
0: Vypadáš ráno dost podobně, když ti dojde kafe.
1: Dáme si k tomu poctivý tvrdý rock'n'roll, ať mě to konečně postaví na nohy.
0: Ne. Za chvíli jsou v 6 zprávy a já tam dám radši čerstvý pop.
1: Rock'n'roll.
0: Smůla, vyhrála jsem, zmáčkla jsem gombík první.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale bavit se u toho umím na 100%. Je středa, 30. září, poslední den měsíce, a já se přesně kvůli tomu dneska těším jako malá, protože večer po vysílání mě čeká koncert, na který jsem si koupila lístek už někdy v létě a skoro jsem na něj zapomněla. Tak pojďte se mnou na chviličku k hvězdám, beru to jako hru, ale docela zábavnou hru, a hned uvidíte, co si dnes vymysleli pro vaše znamení. Beran má dneska v práci schůzku, která se protáhne o půl hodiny déle, než slíbili, a Beran si u toho v duchu počítá, kolik kafe by za tu dobu stihl vypít. Vík si dopoledne řeší nějakou hloupost s bankou nebo úřadem, nervy napjaté jak struna, ale nakonec to dopadne líp, než čekal, a ještě se tomu sám zasměje. Blíženci mají dneska plnou hlavu nápadů, jenže z toho zase vznikne pět rozdělaných věcí a ani jedna dodělaná, klasika. Rak dneska volá domů, jen tak, bez důvodu, a je z toho nakonec ten nejhezčí telefonát za celý týden. Lev si dneska užívá pozornost, možná od kolegů, možná od souseda, který ho konečně pochválil za posekaný trávník, a tváří se, že ho to nezajímá, i když ho to baví moc. Pana má dneska nutkání uklidit celý byt, jenže po hodině zjistí, že hlavně přerovnala věci z jedné hromádky na druhou, a je to. Váhy se dneska nemůžou rozhodnout, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vždycky, protože rozhodování je pro ně dneska nejvyšší disciplína. Štír má dneska ostrý jazyk, řekne přesně to, co si myslí, a jednomu kolegovi tím udělá den, i když si to sám možná neuvědomí. Střelec dneska plánuje výlet, který nakonec bude jen procházka za roh, ale i tak si z toho udělá malé dobrodružství, a má pravdu. Kozoroh dneska řeší nějakou fakturu nebo tabulku, tváří se přísně, ale uvnitř má radost, že to sedí do posledního čísla. Vodnář dneska přijde na něco, o čem ostatní ještě netuší, a stráví půl dne tím, že to všem nadšeně vysvětluje, ať chtějí, nebo ne. Ryby dneska řeší nějakou domácí drobnost, možná se psem, možná s kytkou na okně, a je z toho víc starostí, než by ta věc vlastně zasloužila, ale srdce má ryby na pravém místě. A tak to je, hvězdy popovídali, co měli na srdci, ale jak víte, hvězdy jsou hvězdy a život je pořád jenom váš, poslední slovo máte vy dole na zemi, ne nějaké body na obloze. Klidně se tomu zasmějte, klidně to hoďte za hlavu, obojí je v pořádku, hlavně ať vám ta středa dodělá to, co jste si naplánovali. Já teď běžím dodělat rozhlas a pak zmizím na ten koncert, tak mi držte palce, ať se tam netlačím jako Beran do fronty. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: je 6 hodin.
1: Krásné ráno, Čet rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. Co se děje doma i ve světě? U Liberce komplikuje dopravu oprava mostů na silnici první třídy, ministerstvo chystá zásadní změnu plateb za umělé opojdnění a americký prezident Trump podepsal s tvůrci umělé inteligence dohodu o regulaci. Ministerstvo zdravotnictví chystá na příští rok změnu ve financování umělého opojdnění. Kliniky by nově neměly dostávat jednu paušální částku za celý cyklus tzv. In vitro fertilizace, ale platbu za jednotlivé kroky, které k opojdnění vedou. Na nové podobě úhrad se shodli zástupci reprodukčních klinik se zdravotními pojišťovnami. Základní škola v pražském újezdě nad Lesy, kde po školním obědě minulý týden onemocnělo přes 390 lidí salmonelou, se má od zítřka znovu otevřít. Podle ředitelky protipidemického odboru pražské hygienické stanice Martiny Marišové nic nebrání návratu dětí do lavic, škola jen zavedla přísnější opatření a klade důraz na důkladné mytí rukou. Americký prezident Donald Trump podepsal s šéfy velkých firm z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Sám ji označil za morálně závaznou, i když jde spíš o dobrovolný závazek firm hlídat sami sebe. Trump navíc chce ještě tento týden jmenovat zvláštního zmocněnce pro umělou inteligenci. Platy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar chce polovinu zvýšení dávat do tzv. Stabilizační složky platu, kterou lze na rozdíl od tarifu kdykoliv odebrat. Šéf Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký s tímto řešením nesouhlasí a mluví o nepochopitelném obratu. Řidiče u Liberce museli přes prodloužený víkend a v nočních hodinách počítat s uzavřenou frekventovanou křižovatkou Sněhulák, kde probíhá oprava 2 mostů na silnici první třídy číslo 35. První z mostů by měl být hotový už v říjnu, dopravní omezení se pak vrátí na jaře kvůli opravě 2. mostu, ta by měla skončit do prázdnin příštího roku. Podle ředitelství silnic a dálnic vyjde celá akce na 70 milionů korun. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i 3. domácí zápas v řadě, tentokrát z Plzní 1:4 a zůstávají tak před vlastními fanoušky bez jediného bodu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů doma s Anglií 0:2, když po vyloučení Pavla Šulce dohrávali velkou část zápasu oslabení o hráče. Kapitán týmu Lukáš Krejčí i přes prohru ocenil, že mužstvo neztratilo odvahu. A na závěr trochu jiná podívaná, hladina Slavské přehrady kvůli suchému konci léta dál klesá a odkrývá místa, která byla roky pod vodou. U Zvíroti si tak suchou nohou přístupný ostrov se starou silnicí a u Županovic se ukázaly základy dávno zatopených domů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 11 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Pak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Na ní dopravní servis Čet rádia s Honzou. Na silnici I7 na 26. kilometru se stala nehoda nákladního vozidla. Na vozovce je překážka a projíždí se jen se zvýšenou opatrností. Na místě zasahuje policie i hasiči. V Praze v ulici Strakonická došlo před chvílí k nehodě osobního auta se sloupem, provoz je omezený. Také v ulici Českobrodská v Praze se stala nehoda a varované auto stále vyšetřuje policie. Na dálnici D8 na 60. kilometru směrem na Prahu stálo porouchané nákladní vozidlo. Počítejte tam se zdržením. Pozor si dejte také na silnici 27 u Belemišlesy na Lounsku, kde na vozovce leží deska a další předměty. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná demolice a výstavba nového mostu. Omezení potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Vůz vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Venku je jasno, 11 stupňů a ten ranní mráz mě cestou probudil vteřinu před kolapsem.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme 6.20 a já sotva vidím na hrnek s kafem.
0: Pucouši, ty vypadáš, jako by ses v noci hádal s kaktusem.
1: Kaktusem ne. Zaujalo mě ale, že lebku svatého Václava na pouti poprvé nahradí nová stříbrná herma.
0: Vždyť to je jen stříbrná busta. Mně přišlo mnohem lepší, když nosili přímo tu starou lebku.
1: No jo. Jenže originál je vzácná památka a nemůžou ho tahat venku po ulici.
0: Fakt.
1: To jo. Ten nový relikviář je ze stříbra a ostatek světce je uvnitř schovaný v bezpečí.
0: To je blbost.
1: To bych neřekl. Vypadá to důstojně a má to svou historickou váhu.
0: Ne.
1: Já si pamatuju, jak jsme se starou Károu jeli do Boleslavy a strejda mi vyprávěl o tom, jak se relikvie schovávaly v podzemí a...
0: Ucifale, zbrzdi. Čas letí, 7 hodin máme na Čet rádiu zprávy a já potřebuju probudit, tak pustím pořádný nářez.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. To je přehled toho nejdůležitějšího. U Liberce kvůli opravě mostu omezili dopravu na křižovatce Sněholák. Ministerstvo zdravotnictví mění způsob proplácení umělého oplodnění zdravotními pojišťovnami. Ministr vnitra slíbil policistům a hasičům přidat, odbory ale kritizují podobu zvýšení platu. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se po nákaze salmonelou znovu otevírá. Americký prezident Trump podepsal s firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. A teď sport, hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas v řadě a čeští fotbalisté podlehli v lize národů Anglii. A na závěr klesající hladina Slapské přehrady odkrývá místa zatopená před lety.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme jasno v Praze 11 stupňů, Brně 12 a v Ostravě 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli přehánky, teploty kolem 21, pondělí deštivo, teploty kolem 17, v úterý zataženo, teploty kolem 20. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Na ní dopravní servis Četrádia s Honzou. Na silnici I7 na 26. kilometru se stala nehoda nákladního vozidla. Na vozovce je překážka a projíždí se jen se zvýšenou opatrností. Na místě zasahuje policie i hasiči. V Praze v ulici Strakonická došlo před chvílí k nehodě osobního auta se sloupem, provoz je omezený. Také v ulici Českobrodská v Praze se stala nehoda a varované auto stále vyšetřuje policie. Na dálnici D8 na 60. kilometru směrem na Prahu stálo porouchané nákladní vozidlo, počítejte tam se zdržením. Pozor si dejte také na silnici 27 u Belemyšlevsi na Lounsku, kde na vozovce leží deska a další předměty. Z dlouhodobých omezení připomínáme, že na Libeňském mostě v Praze pokračuje jeho postupná demolice a výstavba nového mostu. Omezení potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Venku je 11 stupňů a polojasno, ale odpoledne prý bude 25, což je nakonec září dost divoký.
1: Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut 7 a ty už zas filozofuješ.
0: Zrovna jsem četl, že u Liberce teď opravují křižovatku a představ si, že se jí říká Sněhulák.
1: Sněhulák? To si děláš legraci.
0: Vůbec ne, vážně se tak jmenuje a chystají tam opravu dvou mostů za 70 milionů korun. Moje stará kára by tam v té zácpě uvařila motor.
1: To je blbost.
0: Není to blbost vlasti, celá ta oprava má trvat až do příštího léta. Představ si, jak tam jedeš se svojí koloběžkou v mraze a kolem tebe prčí nákladáky.
1: Na koloběžce nejezdím.
0: No vidíš, ale pointa je v tom, že pojmenovat křižovatku po Sněhulákovi v kraji, kde pořádně nasněží jen zřídka, je vlastně skvělý humor. Kdybych tam stavěl silnici já, tak...
1: Pucifale, zbrzdi. Rozpovídal ses a za chvíli jsou v 7 hodin zprávy, tak zapínám muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale bavit se u toho umím na 100%. Je středa, 30. září, poslední den měsíce, a já se přesně kvůli tomu dneska těším jako malá, protože večer po vysílání mě čeká koncert, na který jsem si koupila lístek už někdy v létě a skoro jsem na něj zapomněla. Tak pojďte se mnou na chviličku k hvězdám, beru to jako hru, ale docela zábavnou hru, a hned uvidíte, co si dnes vymysleli pro vaše znamení. Beran má dneska v práci schůzku, která se protáhne o půl hodiny déle, než slíbili, a Beran si u toho v duchu počítá, kolik kafe by za tu dobu stihl vypít. Bík si dopoledne řeší nějakou hloupost s bankou nebo úřadem, nervy napjaté jak struna, ale nakonec to dopadne líp, než čekal, a ještě se tomu sám zasměje. Blíženci mají dneska plnou hlavu nápadů, jenže z toho zase vznikne pět rozdělaných věcí a ani jedna dodělaná, klasika. Rak dneska volá domů, jen tak, bez důvodu, a je z toho nakonec ten nejhezčí telefonát za celý týden. Lev si dneska užívá pozornost, možná od kolegů, možná od souseda, který ho konečně pochválil za posekaný trávník, a tváří se, že ho to nezajímá, i když ho to baví moc. Pana má dneska nutkání uklidit celý byt, jenže po hodině zjistí, že hlavně přerovnala věci z jedné hromádky na druhou, a je to. Váhy se dneska nemůžou rozhodnout, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vždycky, protože rozhodování je pro ně dneska nejvyšší disciplína. Štír má dneska ostrý jazyk, řekne přesně to, co si myslí, a jednomu kolegovi tím udělá den, i když si to sám možná neuvědomí. Střelec dneska plánuje výlet, který nakonec bude jen procházka za roh, ale i tak si z toho udělá malé dobrodružství, a má pravdu. Kozoroh dneska řeší nějakou fakturu nebo tabulku, tváří se přísně, ale uvnitř má radost, že to sedí do posledního čísla. Vodnář dneska přijde na něco, o čem ostatní ještě netuší, a stráví půl dne tím, že to všem nadšeně vysvětluje, ať chtějí, nebo ne. Ryby dneska řeší nějakou domácí drobnost, možná se psem, možná s kytkou na okně, a je z toho víc starostí, než by ta věc vlastně zasloužila.

Hvězdy jsou hvězdy a život je pořád jenom váš, poslední slovo máte vy dole na zemi, ne nějaké body na obloze. Klidně se tomu zasmějte, klidně to hoďte za hlavu, obojí je v pořádku, hlavně ať vám ta středa dodělá to, co jste si naplánovali. Já teď běžím dodělat rozhlas a pak zmizím na ten koncert, tak mi držte palce, ať se tam netlačím jako beran do fronty. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Honza, ať už jste v autě, v práci nebo ještě doma, zprávy začínají. Ve zprávách dnes. U Liberce komplikuje dopravu oprava mostů na silnici první třídy, ministerstvo chystá zásadní změnu platev za umělé opojdnění a americký prezident Trump podepsal s tvůrci umělé inteligence dohodu o regulaci. Americký prezident Donald Trump podepsal s šéfy velkých firm z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Sami označil za morálně závaznou, i když jde spíš o dobrovolný závazek firm hlídat sami sebe. Trump navíc chce ještě tento týden jmenovat zvláštního zmocněnce pro umělou inteligenci. Řidiče u Liberce museli přes prodloužený víkend a v nočních hodinách počítat s uzavřenou frekventovanou křižovatkou Sněhulák, kde probíhá oprava dvou mostů na silnici první třídy číslo 35. První z mostů by měl být hotový už v říjnu, dopravní omezení se pak vrátí na jaře kvůli opravě druhého mostu, ta by měla skončit do prázdnin příštího roku. Podle ředitelství silnic a dálnic vyjde celá akce na 70 milionů korun. Platy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby mají v příštích třech letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar chce polovinu zvýšení dávat do tzv. Stabilizační složky platu, kterou lze na rozdíl od tarifu kdykoliv odebrat. Šéf Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký s tímto řešením nesouhlasí a mluví o nepochopitelném obratu. Základní škola v pražském Újezdě nad Lesy, kde po školním obědě minulý týden onemocnělo přes 390 lidí salmonelou, se má od zítřka znovu otevřít. Podle ředitelky protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Markiny Marišové nic nebrání návratu dětí do lavic, škola jen zavedla přísnější opatření a klade důraz na důkladné mytí rukou. Ministerstvo zdravotnictví chystá na příští rok změnu ve financování umělého oplodnění. Kliniky by nově neměly dostávat jednu paušální částku za celý cyklus tzv. In vitro fertilizace, ale platbu za jednotlivé kroky, které k oplodnění vedou. Na nové podobě úhrad se shodli zástupci reprodukčních klinik se zdravotními pojišťovnami. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas v řadě, tentokrát z Pozní 1:4 a zůstávají tak před vlastními fanoušky bez jediného bodu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů doma s Anglií 0:2, když po vyloučení Pavla Šulce dohrávali velkou část zápasu oslabení o hráče. Kapitán týmu Lukáš Krejčí i přes prohru ocenil, že mužstvo neztratilo odvahu. A na závěr trochu jiná podívaná, hladina Slapské přehrady kvůli suchému konci léta dál klesá a odkrývá místa, která byla roky pod vodou. U Zvírotici tak suchou nohou přístupný ostrov se starou silnicí a u Županovic se ukázaly základy dávno zatopených domů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Co se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na Praze 9 v ulici Argentinská došlo před chvílí k nehodě nákladního auta s osobním vozem, na místě jsou dvě havarovaná vozidla a doprava je komplikovaná. Na silnici I7 na 26. kilometru havarovalo nákladní auto mimo komunikaci. Komunikace je kvůli tomu neprůjezdná a na místě zasahuje policie i hasiči, počítejte s objížďkou. Na dálnici D1 u 181. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce deska mezi jízdními pruhy, projíždíte opatrně. Na dálnici D8 na 60. kilometru ve směru na Prahu stojí poroukané nákladní vozidlo a tvoří se tam zdržení. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky. V místě se dlouhodobě tvoří kolony. Řidiči by měli počítat s komplikacemi až do 20. října. Parkoviště P plus R Zličín je už téměř plné, volných zůstává jen pár míst, na Skalce je obsazenost nižší. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Pozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Venku je 11 stupňů a polojasno, ale odpoledne prý bude 25, což je nakonec září dost divoký.
1: Dobré ráno z Čet rádia, za 20 minut 7 a ty už zas filozofuješ.
0: Zrovna jsem četl, že u Liberce teď opravují křižovatku a představ si, že se jí říká Sněhulák.
1: Sněhulák? To si děláš legraci.
0: Vůbec ne, vážně se tak jmenuje a chystají tam opravu dvou mostů za 70 milionů korun. Moje stará kára by tam v té zácpě uvařila motor.
1: To je blbost.
0: Není to blbost vlasti, celá ta oprava má trvat až do příštího léta. Představ si, jak tam jedeš se svojí koloběžkou v mraze a kolem tebe frčí náklaďáky.
1: Na koloběžce nejezdím.
0: No vidíš, ale pointa je v tom, že pojmenovat křižovatku po Sněhulákovi v kraji, kde pořádně nasněží jen zřídka, je vlastně skvělý humor. Kdybych tam stavěl silnici já, tak...
1: Ucifale, zbrzdi. Rozpovídal ses a za chvíli jsou v 7 hodin zprávy, tak zapínám muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. A tady jsou hlavní titulky. U Liberce kvůli opravě mostu omezili dopravu na křižovatce Sněholák. Ministerstvo zdravotnictví mění způsob proplácení umělého oplodnění zdravotními pojišťovnami. Ministr vnitra slíbil policistům a hasičům přidat odvody, ale kritizují podobu zvýšení platů. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se po nákaze salmonelou znovu otevírá. Americký prezident Trump podepsal s firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. A teď sport, hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas v řadě a čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii. A na závěr klesající hladina Slapské přehrady odkrývá místa zatopená před lety.
0: Počasí.
1: A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 11 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli přehánky, teploty kolem 21, pondělí deštivo, teploty kolem 17, úterý zataženo, teploty kolem 20. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Se dnes ráno děje na silnicích, hlásí Honza. Na Praze 9 v ulici Argentinská došlo před chvílí k nehodě nákladního auta s osobním vozem, na místě jsou dvě havarovaná vozidla a doprava je komplikovaná. Na silnici I7 na 26. kilometru havarovalo nákladní auto mimo komunikaci. Komunikace je kvůli tomu neprůjezdná a na místě zasahuje policie i hasiči, počítejte s objížďkou. Na dálnici D1 u 181. kilometru ve směru na Prahu leží na vozovce deska mezi jízdními pruhy, projíždíte opatrně. Na dálnici D8 na 60. kilometru ve směru na Prahu stojí poroukané nákladní vozidlo a tvoří se tam zdržení. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, v místě se dlouhodobě tvoří kolony, řidiči by měli počítat s komplikacemi až do 20. října. Parkoviště P plus R Zličín je už téměř plné, volných zůstává jen pár míst, na Skalce je obsazenost nižší. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Ranní doprava končí. Pozajde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 8.
1: Venku je jasno a 11 stupňů, ale ty se zase ponořila do nějaké mapy.
0: Víš, že na Antarktidě mají dálnici dlouhou přes 1400 kilometrů.
1: To ne.
0: Fakt, říká se jí jihopolární dálnice a vede z pobřežní stanice až na jižní pól.
1: A po čem tam jako jezdí po asfaltu?
0: Kdeže, je to jen udusaný sníh a led, traktory tam tahají zásoby na saních. A víš, jak tam řeší trhliny v ledovci? Prostě je zasypou sněhem a jede se dál.
1: To bych se svojí károu riskovat nechtěl.
0: Orientují se jen podle zapichovaných vlajek, protože tam nic jiného není.
1: No jo.
0: Celá cesta jim trvá skoro 40 dní.
1: 8 zprávy a teď hudba.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale bavit se u toho umím na 100%. Je středa, 30. září, poslední den měsíce, a já se přesně kvůli tomu dneska těším jako malá, protože večer po vysílání mě čeká koncert, na který jsem si koupila lístek už někdy v létě a skoro jsem na něj zapomněla. Tak pojďte se mnou na chviličku k hvězdám, beru to jako hru, ale docela zábavnou hru, a hned uvidíte, co si dnes vymysleli pro vaše znamení. Beran má dneska v práci schůzku, která se protáhne o půl hodiny déle, než slíbili, a Beran si u toho v duchu počítá, kolik kafe by za tu dobu stihl vypít. Bík si dopoledne řeší nějakou hloupost s bankou nebo úřadem, nervy napjaté jak struna, ale nakonec to dopadne líp, než čekal, a ještě se tomu sám zasměje. Blíženci mají dneska plnou hlavu nápadů, jenže z toho zase vznikne pět rozdělaných věcí a ani jedna dodělaná, klasika. Rak dneska volá domů, jen tak, bez důvodu, a je z toho nakonec ten nejhezčí telefonát za celý týden. Lev si dneska užívá pozornost, možná od kolegů, možná od souseda, který ho konečně pochválil za posekaný trávník, a tváří se, že ho to nezajímá, i když ho to baví moc. Pana má dneska nutkání uklidit celý byt, jenže po hodině zjistí, že hlavně přerovnala věci z jedné hromádky na druhou, a je to. Váhy se dneska nemůžou rozhodnout, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vždycky, protože rozhodování je pro ně dneska nejvyšší disciplína. Štír má dneska ostrý jazyk, řekne přesně to, co si myslí, a jednomu kolegovi tím udělá den, i když si to sám možná neuvědomí. Střelec dneska plánuje výlet, který nakonec bude jen procházka za roh, ale i tak si z toho udělá malé dobrodružství, a má pravdu. Kozoroh dneska řeší nějakou fakturu nebo tabulku, tváří se přísně, ale uvnitř má radost, že to sedí do posledního čísla. Vodnář dneska přijde na něco, o čem ostatní ještě netuší, a stráví půl dne tím, že to všem nadšeně vysvětluje, ať chtějí, nebo ne. Ryby dneska řeší nějakou domácí drobnost, možná se psem, možná s kytkou na okně, a je z toho víc starostí, než by ta věc vlastně zasloužila, ale srdce má ryby na pravém místě. A tak to je, hvězdy popovídaly, co měly na srdci, ale jak víte, hvězdy jsou hvězdy a život je pořád jenom váš, poslední slovo máte vy dole na zemi, ne nějaké body na obloze. Klidně se tomu zasmějte, klidně to hoďte za hlavu, obojí je v pořádku, hlavně ať vám ta středa dodělá to, co jste si naplánovali. Já teď běžím dodělat rozhlas a pak zmizím na ten koncert, tak mi držte palce, ať se tam netlačím jako Beran do fronty. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno. Za u mikrofonu tak se podíváme, co se stalo, zatímco jste spali. Hlavní události v kostce. U Liberce komplikuje dopravu oprava mostů na silnici první třídy, ministerstvo chystá zásadní změnu plateb za umělé opodnění a americký prezident Trump podepsal s tvůrci umělé inteligence dohodu o regulaci. Platy policistů, hasičů, celníků i příslušníků vězeňské služby mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Ministr vnitra Lubomír Metnar chce polovinu zvýšení dávat do tzv. Stabilizační složky platu, kterou lze na rozdíl od tarifu kdykoliv odebrat. Šéf Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký s tímto řešením nesouhlasí a mluví o nepochopitelném obratu. Základní škola v pražském Újezdě nad Lesy, kde po školním obědě minulý týden onemocnělo přes 390 lidí salmonelou, se má od zítřka znovu otevřít. Podle ředitelky protipidemického odboru pražské hygienické stanice Martiny Marišové nic nebrání návratu dětí do lavic, škola jen zavedla přísnější opatření a klade důraz na důkladné mytí rukou. Americký prezident Donald Trump podepsal s šéfy velkých firm z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto odvětví. Sám ji označil za morálně závaznou, i když jde spíš o dobrovolný závazek firm vídat sami sebe. Trump navíc chce ještě tento týden jmenovat zvláštního zmocněnce pro umělou inteligenci. Řidiče u Liberce museli přes prodloužený víkend a v nočních hodinách počítat s uzavřenou frekventovanou křižovatkou Sněhulák, kde probíhá oprava 2 mostů na silnici první třídy číslo 35. První z mostů by měl být hotový už v říjnu, dopravní omezení se pak vrátí na jaře kvůli opravě 2. mostu, ta by měla skončit do prázdnin příštího roku. Podle ředitelství silnic a dálnic vyjde celá akce na 70 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví chystá na příští rok změnu ve financování umělého oplodnění. Kliniky by nově neměly dostávat jednu paušální částku za celý cyklus tzv. In vitro fertilizace, ale platbu za jednotlivé kroky, které k oplodnění vedou. Na nové podobě úhrad se shodli zástupci reprodukčních klinik se zdravotními pojišťovnami. A teď sport. Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i 3. domácí zápas v řadě, tentokrát z Plzní 1-4 a zůstávají tak před vlastními fanoušky bez jediného bodu. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů doma s Anglií 0-2, když po vyloučení Pavla Šulce dohrávali velkou část zápasu oslabení o hráče. Kapitán týmu Lukáš Krejčí i přes prohru ocenil, že mužstvo neztratilo odvahu. A na závěr trochu jiná podívaná, hladina Slapské přehrady kvůli suchému konci léta dál klesá a odkrývá místa, která byla roky pod vodou. U Zvírotí si tak suchou nohou přístupný ostrov se starou silnicí a u Županovic se ukázaly základy dávno zatopených domů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 11 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Jet
0: Radio. Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na dálnici D6 na 29. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, osobní auto havarovalo do svodidel, tvoří se překážka na vozovce, na místě zasahuje policie, jezděte opatrně. V Brně v ulici Jihlavská došlo k nehodě osobního auta s tramvají, provoz je omezený, počítejte se zdržením. Na dálnici D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu havarovalo 5 aut v levém pruhu, ten je neprůjezdný a tvoří se kolona. V Praze na Smíkově v ulici Křížová se srazilo nákladní auto s osobním, na místě jsou 2 havarovaná vozidla. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v okolí sjezdu na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na silnicích 3. třídy u Kaplice směrem k rakouským hranicím zůstávají kvůli stavbě D3 uzavírky, objízdné trasy jsou vyznačeny. Praze na Levenském mostě pokračuje dlouhodobá rekonstrukce, řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Věděla jsi, že z tebe producent může udělat hvězdu, aniž ti o tom vůbec řekne?
1: Ne. Ale dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20 a venku je podzimně sichravo.
0: No jo, venku mohá, že by se dala krájet. Přesně den na staré desky.
1: Fakt. Kdo takhle zkoušel štěstí?
0: Paul Simon a Art Garfunkel v 65. roce vydali akustickou desku a propadli. Paul znechuceně odjel do Anglie.
1: Aha.
0: Jenže producent Tom Wilson vzal jejich jemnou písničku The Sound of Silence a bez jejich vědomí k ní dohrál elektrické kytary a bicí.
1: Cože? Bez zeptání?
0: No jo. Paul Simon se o tom dozvěděl až z novin, když z toho byl první hit v Americe.
1: To je dobrý.
0: Musel koukat. Ale díky tomu se zase dali dohromady.
1: Já si musím dát další kávu, jinak tady usnu.
0: Běž. 9 hodin dorazí zprávy a teď si pustíme trošku muziky do rána.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. Pojďme na to nejdůležitější. U Liberce kvůli opravě mostu omezili dopravu na křižovatce Sněhulák. Ministerstvo zdravotnictví mění způsob proplácení umělého oplodnění zdravotními pojišťovnami. Ministr vnitra slíbil policistům a hasičům přidat, odbory ale kritizují podobu zvýšení platů. Pražská škola v Újezdě nad Lesy se po nákaze salmonelou znovu otevírá. Americký prezident Trump podepsal s firmami z oboru umělé inteligence dohodu o regulaci. A teď sport, hokejisté Mladé Boleslavy prohráli i třetí domácí zápas v řadě a čeští fotbalisté podlehli v lize národů Anglii. A na závěr klesající hladina Slapské přehrady odkrývá místa zatopená před lety.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 11 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli přehánky, teploty kolem 21, v pondělí deštivo, teploty kolem 17, v úterý zataženo, teploty kolem 20. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na dálnici D6 na 29. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda, osobní auto havarovalo do svodidel, tvoří se překážka na vozovce, na místě zasahuje policie, jezděte opatrně. V Brně v ulici Jihlavská došlo k nehodě osobního auta s tramvají, provoz je omezený, počítejte se zdržením. Na dálnici D6 na 10. kilometru ve směru na Prahu havarovalo 5 aut v levém pruhu, ten je neprůjezdný a tvoří se kolona. V Praze na Smíkově v ulici Křížová se srazilo nákladní auto s osobním, na místě jsou dvě havarovaná vozidla. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v okolí sjezdu na Brno centrum tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na silnicích třetí třídy u Kaplice směrem k rakouským hranicím zůstávají kvůli stavbě D3 uzavírky, objízdné trasy jsou vyznačeny. V Praze na Levenském mostě pokračuje dlouhodobá rekonstrukce, řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Za vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Máme za 20 minut 9 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je jasných 11 stupňů a já mám v hlavě skvělou historku o jedné tramvaji.
0: O tramvaji?
1: Jo, ale vysuté. Před víc než 70 lety v ní vezli živého slona.
0: Cože?
1: Pak. Malá slonice Tufy měla dělat reklamu cirkusu, tak ji posadili do vagonu zavěšeného ve vzduchu.
0: Osnášela dobře.
1: Vůbec. Splašila se, prorazila stěnu vagonu a zahučela z 12 metrů přímo do řeky.
0: Přežila to?
1: Představ si, že měla jenom pár škrábanců a žila ještě dalších 30 let.
0: Jo.
1: No vidíš. Dodnes tam mají na zdi jednoho domu její obrázek.
0: Neskutečný. Já si musím po vysílání zaběhnout do obchodu pro nové tenisky, ty staré už se mi rozpadají.
1: Vlasti, zbrzdi. 9 hodin dorazí zprávy Čet rádia a teď dáme radši nějakou pořádnou muziku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale bavit se u toho umím na 100%. Je středa, 30. září, poslední den měsíce, a já se přesně kvůli tomu dneska těším jako malá, protože večer po vysílání mě čeká koncert, na který jsem si koupila lístek už někdy v létě a skoro jsem na něj zapomněla. Tak pojďte se mnou na chviličku k hvězdám, beru to jako hru, ale docela zábavnou hru, a hned uvidíte, co si dnes vymysleli pro vaše znamení. Beran má dneska v práci schůzku, která se protáhne o půl hodiny déle, než slíbili, a Beran si u toho v duchu počítá, kolik kafe by za tu dobu stihl vypít. Bík si dopoledne řeší nějakou hloupost s bankou nebo úřadem, nervy napjaté jak struna, ale nakonec to dopadne líp, než čekal, a ještě se tomu sám zasměje. Blíženci mají dneska plnou hlavu nápadů, jenže z toho zase vznikne pět rozdělaných věcí a ani jedna dodělaná, klasika. Rak dneska volá domů, jen tak, bez důvodu, a je z toho nakonec ten nejhezčí telefonát za celý týden. Lev si dneska užívá pozornost, možná od kolegů, možná od souseda, který ho konečně pochválil za posekaný trávník, a tváří se, že ho to nezajímá, i když ho to baví moc. Pana má dneska nutkání uklidit celý byt, jenže po hodině zjistí, že hlavně přerovnala věci z jedné hromádky na druhou, a je to. Váhy se dneska nemůžou rozhodnout, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vždycky, protože rozhodování je pro ně dneska nejvyšší disciplína. Štír má dneska ostrý jazyk, řekne přesně to, co si myslí, a jednomu kolegovi tím udělá den, i když si to sám možná neuvědomí. Střelec dneska plánuje výlet, který nakonec bude jen procházka za roh, ale i tak si z toho udělá malé dobrodružství, a má pravdu. Kozoroh dneska řeší nějakou fakturu nebo tabulku, tváří se přísně, ale uvnitř má radost, že to sedí do posledního čísla. Vodnář dneska přijde na něco, o čem ostatní ještě netuší, a stráví půl dne tím, že to všem nadšeně vysvětluje, ať chtějí, nebo ne. Ryby dneska řeší nějakou domácí drobnost, možná se psem, možná s kytkou na okně, a je z toho víc starostí, než by ta věc vlastně zasloužila, ale srdce má ryby na pravém místě. A tak to je, hvězdy popovídali, co měli na srdci, ale jak víte, hvězdy jsou hvězdy a život je pořád jenom váš, poslední slovo máte vy dole na zemi, ne nějaké body na obloze. Klidně se tomu zasmějte, klidně to hoďte za hlavu, obojí je v pořádku, hlavně ať vám ta středa dodělá to, co jste si naplánovali. Já teď běžím dodělat rozhlas a pak zmizím na ten koncert, tak mi držte palce, ať se tam netlačím jako Beran do fronty. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdných nesmyslů.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne, posluchači ČT Rádia. U mikrofonu Honza a začínají zprávy. To je přehled toho nejdůležitějšího. Evropská komise znovu potvrdila svůj tvrdý postoj ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Rusko zaútočilo na kyjevskou oblast, při náletu zemřelo dítě. Lékaři v Motole zkoumají nové možnosti péče o nejmenší pacienty. Ve Slezské Ostravě rok od roku roste nejistota lidí, kteří bydlí v družstevních bytech a čekají na jejich převod do osobního vlastnictví. Zastupitelé jim ještě v létě slíbili rychlé řešení, do konce volebního období ho ale nestihli dotáhnout do konce. Družstevníci by dali přednost dohodě s městem, pokud se ale nedomluví, jsou připraveni jít až k soudu. Evropská komise v dopise, který dorazil do Prahy z Bruselu, znovu potvrdila svůj postoj ke střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Podle komise jeho svěřenský fond nadále dostatečně neřeší propojení politické funkce s podnikáním ve firmách koncernu Agrofert. Úřadům proto komise doporučuje, aby těmto firmám dál neproplácely dotace na jejich projekty. Lékaři z Pražské fakultní nemocnice v Motole spolu s kolegy z nemocnice na Homolce zkoumají, jak co nejpřesněji nastavit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronickým onemocněním plic. Cílem výzkumu je zpřesnit fungování přístrojů tak, aby se mohly více rozšířit v běžné klinické praxi, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Rajský soud v Brně zprostil obžalobě muže, kterého policie podezírala z týrání 5měsíční dcery jeho přítelkyně. Soudu se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti způsobil právě on. Tak a dítěte dostala za neposkytnutí pomoci dvouletý podmíněný trest a měla by nastoupit léčbu závislosti. Dítě je nyní v péči pěstounů. Rusko ve středu zaútočilo raketami a drony na kyjevskou oblast a zasálo i jeden z rodinných domů. Podle šéfa tamní vojenské zprávy Timura Tkačinka při útoku zemřelo dítě a další tři lidé byli zraněni. Ukrajina čelí ruské invazi už od února roku 2022. A teď sport. Nový ročník hokejové NHL odstartoval sérií zajímavých zápasů, mezi nimi i vítěznou premiérou Davida Pastrňáka v roli kapitána Bostonu, který porazil New York Rangers 3-0. Brankář Jakub Dobeš pomohl k výhře Montrealu v Torontu a poprvé v sezóně budoval i obránce Filip Hronek, jehož Vancouver zdoval Edmonton po prodloužení 6-5. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Edenu s Anglií 0-2 a zůstávají bez bodu po dvou zápasech. Domácí navíc od poloviny prvního poločasu hráli oslabeni o vyloučeného Pavla Šouce. Trenér Ivan Chaloupka litoval, že si zápas sami zkomplikovali, i tak ale podle něj mají mužstvo na čem stavět. A na závěr něco pro milovníky váčků. Nádraží v Jemnici na Třebíčsku má nově vlastní malé muzeum železnice. Otevřeli ho u příležitosti 130. výročí trati mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi. Návštěvníci si prohlédnou dobovou techniku i originální vybavení starých železničních stanic.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 11 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu dopolední doprava v kostce. Na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda osobního auta, vozovka je částečně omezená, počítejte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici u Hostavického potoka havarovala dvě osobní auta, také tam je nutné projíždět opatrně. V Brně v ulici pod Kaštany došlo k nehodě s únikem oleje, vozovka je kluská. A v brněnské Černovické ulici havarovalo auto do svodidel, levý pruh je tam neprůjezdný, tvoří se kolona. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba, provoz je tam svedený do provizorních pruhů a tvoří se tronty, počítejte s tím až do poloviny října. Na dálnicích jinak žádné mimořádnosti nehlásíme, jsou sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. Hlavní události v kostce. Evropská komise trvá na tom, že Babišův svěřenský fond střet zájmů neřeší. Rusko podniklo další smrtící útok na kyjevskou oblast. Lékaři v Motole zkoumají přesnější dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí. Obyvatelé družstevních bytů ve Slezské Ostravě dál čekají na jejich převod. Brněnský soud osvobodil muže obviněného z týrání malé holčičky, matka dostala podmínku. Ve sportu slavil premiéru jako kapitán Bosnu David Pastrňák a čeští fotbalisté prohráli s Anglií. Nádraží v Jemnici se pochlubilo novým muzeem železnice.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme jasno v Praze 12 stupňů, v Brně 14 a v Ostravě 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli přehánky, teploty kolem 21, v pondělí deštivo, teploty kolem 17, v úterý zataženo, teploty kolem 20. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu dopolední doprava v kostce. Na dálnici D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu se před chvílí stala nehoda osobního auta, vozovka je částečně omezená, počítejte se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici u Hostavického potoka havarovala dvě osobní auta, také tam je nutné projíždět opatrně. V Brně v ulici pod Kaštany došlo k nehodě s únikem oleje, vozovka je kluská. A v brněnské Černovické ulici havarovalo auto do svodidel, levý pruh je tam neprůjezdný, tvoří se kolona. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba, provoz je tam svedený do provizorních pruhů a tvoří se tronty, počítejte s tím až do poloviny října. Na dálnicích jinak žádné mimořádnosti nehlásíme, jsou sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Přiblížím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 10 a já mám skvělou náladu.
2: To vidím podle toho, jak tady už hodinu kroutíš hlavou nad tím svým telefonem.
1: Jenom sleduju filmové novinky. Venku je sice jasných 12 stupňů a odpoledne bude až 25, ale v kinech to žije.
2: To bych neřekl.
1: Ale jo. Od čtvrtka vstupuje do kin český snímek Tango pro tři s Kristýnou Bokovou a Jánem Koleníkem.
2: Taneční soutěž? To bude zase sentimentální slaďárna.
1: Není, je to o restartu.
2: Na restart mi stačí káva.
1: Tak si dej pozor na novinku Volklore. To je hodně divoká jízda v duchu TikToku a hudby Čokovoko.
2: To snad ne.
1: Fakt jo, hrají si tam s tradicemi a baví mě to.
2: Když jsem chodíval do kina se starou Károu, tak se promítaly pořádné celovečerní věci a člověk nemusel řešit nějaké krátké internetové klipy, protože to mělo svou poctivou atmosféru a...
1: Pucouši, zbrzdi. Rozpovídal ses a za chvíli jsou v 10 hodin zprávy Čet rádia, tak radši pustíme muziku.

Je 10 hodin. Pěkné dopoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal, zprávy začínají. Ve zprávách dnes. Evropská komise znovu potvrdila svůj tvrdý postoj ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Rusko zaútočilo na kyjevskou oblast, při náletu zemřelo dítě. Lékaři v Motole zkoumají nové možnosti péče o nejmenší pacienty. Krajský soud v Brně zprostil obžaloby muže, kterého policie podezírala z týrání 5měsíční dcery jeho přítelkyně. Soudu se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti způsobil právě on. Tak a dítěte dostala za neposkytnutí pomoci dvouletý podmíněný trest a měla by nastoupit léčbu závislosti. Dítě je nyní v péči pěstounů. Ve Slezské Ostravě rok od roku roste nejistota lidí, kteří bydlí v družstevních bytech a čekají na jejich převod do osobního vlastnictví. Zastupitelé jim ještě v létě slíbili rychlé řešení, do konce volebního období ho ale nestihli dotáhnout do konce. Družstevníci by dali přednost dohodě s městem, pokud se ale nedomluví, jsou připraveni jít až k soudu. Evropská komise v dopise, který dorazil do Prahy z Bruselu, znovu potvrdila svůj postoj ke střetu zájmu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Podle komise jeho svěřenský fond nadále dostatečně neřeší propojení politické funkce s podnikáním ve firmách koncernu Agrofert. Úřadům proto komise doporučuje, aby těmto firmám dál neproplácely dotace na jejich projekty. Rusko ve středu zaútočilo raketami a drony na kyjevskou oblast a zasáhlo i jeden z rodinných domů. Podle šéfa tamní vojenské správy Timura Tkačenka při útoku zemřelo dítě a další tři lidé byli zraněni. Ukrajina čelí ruské invazi už od února roku 2022. Lékaři z pražské fakultní nemocnice v Motole spolu s kolegy z nemocnice na Homolce zkoumají, jak co nejpřesněji nastavit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronickým onemocněním plic. Cílem výzkumu je zpřesnit fungování přístrojů tak, aby se mohly více rozšířit v běžné klinické praxi, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. A teď sport. Nový ročník hokejové NHL odstartoval sérií zajímavých zápasů, mezi nimi i vítěznou premiérou Davida Pastrňáka v roli kapitána Bostonu, který porazil New York Rangers 3-0. Brankář Jakub Dobeš pomohl k výhře Montrealu v Torontu a poprvé v sezóně bodoval i obránce Filip Hronek, jehož Vancouver zdolal Edmonton po prodloužení 6-5. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Edenu s Anglií 0-2 a zůstávají bez bodu po dvou zápasech. Domácí navíc od poloviny prvního poločasu hráli oslabeni o vyloučeného Pavla Šulce. Trenér Ivan Chaloupka litoval, že si zápas sami zkomplikovali, i tak ale podle něj mají mužstvo na čem stavět. A na závěr něco pro milovníky vláčků, nádraží v Jemnici na Třebíčsku má nově vlastní malé muzeum železnice. Otevřeli ho u příležitosti 130. výročí trati mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi. Návštěvníci si prohlédnou dobovou techniku i originální vybavení starých železničních stanic. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 13 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Špička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Bucifal. Na Brněnsku hlásíme hned několik nehod. V Rosicích na Brněnsku havárie zablokovala jeden jízdní pruh v ulici Brněnská, provoz tudy projíždí jen se zvýšenou opatrností, hlášeno před chvílí. V Brně v ulici Revoluční se před chvílí střetla dvě osobní auta, na místě zůstává překážka na vozovce. Před hodinou došlo k nehodě chodce s osobním autem ve Friedlandu na Liberecku v ulici Fignerova, na místě probíhá vyšetřování. Ke v Praze na silnici první třídy se před hodinou střetla dvě auta a tvoří překážku v provozu.
Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na Ústecku u Chlumce se staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy 253/17, práce mají skončit do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Tohle je Chat Radio.
1: Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili, jak to všechno letí. A od svých prvních kroků hledali jsme refrén pro svoji sloku.

Bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur gerur Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky háze.

kids, believe it or not, you saved my life. Jet Radio. Krátké zprávy. Zdraví vás Bucifal a nese pár vět o tom, co se děje. Co byste dnes neměli minout? Evropská komise trvá na tom, že Babišův svěřenský fond střet zájmů neřeší. Rusko podniklo další smrtící útok na Kyjevskou oblast. Lékaři v Motole zkoumají přesnější dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí. Obyvatelé družstevních bytů ve Slezské Ostravě dál čekají na jejich převod. Brněnský soud osvobodil muže obviněného z týrání malé holčičky, matka dostala podmínku. Ve sportu slavil premiéru jako kapitán Bosnu David Pastrňák a čeští fotbalisté prohráli s Anglií. Nádraží v Jemnici se pochlubilo novým muzeem železnice. Počasí. Vakneme, jak je venku. Aktuálně máme jasno, v Praze 14 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli přehánky, teploty kolem 21, v pondělí deštivo, teploty kolem 17, v úterý zataženo, teploty kolem 20. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Jet Radio. Dopravní servis. Špička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Bucifal. Na Brněnsku hlásíme hned několik nehod. V Rosicích na Brněnsku havárie zablokovala jeden jízdní pruh v ulici Brněnská, provoz tudy projíždí jen se zvýšenou opatrností, hlášeno před chvílí. V Brně v ulici Revoluční se před chvílí střetla dvě osobní auta, na místě zůstává překážka na vozovce. Před hodinou došlo k nehodě chodce s osobním autem ve Friedlandu na Liberecku v ulici Fignerova, na místě probíhá vyšetřování. Také v Praze na silnici první třídy se před hodinou střetla dvě auta a tvoří překážku v provozu. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Na Ústecku u Chlumce se staví nový kruhový objezd na silnici třetí třídy 253-17, práce mají skončit do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné dopoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, za 20 minut 11 a ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku je jasno a 14 stupňů, takže vlastně příjemně.
0: Narazil jsem na městečko Vitier, kde skoro všichni obyvatelé žijí v jediné 14-patrové budově.
1: Cože? V jedné?
0: No, ten věžák se jmenuje Begich Towers a mají tam pod jednou střechou poštu, obchod, policejní stanici i kostel.
1: To je děs.
0: Náhodou je to geniální, v té mrazivé zimě nemusíš ani nastartovat káru a vyřídíš všechno v papučích.
1: Pucane, potkávat stále ty též lidi v chodbě, v obchodě i u doktora je moje noční můra.
0: No jo, vlasti, ale ušetříš za benzín a nemusíš mrznout na autobusové zastávce.
1: Já bych tam zešílela za 2 dny.
0: To bych neřekl, stačí si jet výtahem do přízemí pro čerstvé pečivo a jsi hned zpátky v obýváku.
1: Ne, ani náhodou.
0: No vidíš, já si jdu stejně radši schladit obličej a udělat pořádně silné kafe.
1: Víš, já tady připomenu, že v 11 hodin máme zprávy Čet rádia a do té doby pustíme skvělou muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou se přiznám, hvězdám nevěřím ani z poloviny, ale bavit se u toho umím na 100%. Je středa, 30. září, poslední den měsíce, a já se přesně kvůli tomu dneska těším jako malá, protože večer po vysílání mě čeká koncert, na který jsem si koupila lístek už někdy v létě a skoro jsem na něj zapomněla. Tak pojďte se mnou na chviličku k hvězdám, beru to jako hru, ale docela zábavnou hru, a hned uvidíte, co si dnes vymysleli pro vaše znamení. Beran má dneska v práci schůzku, která se protáhne o půl hodiny déle, než slíbili, a Beran si u toho v duchu počítá, kolik kafe by za tu dobu stihl vypít. Vík si dopoledne řeší nějakou hloupost s bankou nebo úřadem, nervy napjaté jak struna, ale nakonec to dopadne líp, než čekal, a ještě se tomu sám zasměje. Blíženci mají dneska plnou hlavu nápadů, jenže z toho zase vznikne 5 rozdělaných věcí a ani jedna dodělaná, klasika. Rak dneska volá domů, jen tak, bez důvodu, a je z toho nakonec ten nejhezčí telefonát za celý týden. Lev si dneska užívá pozornost, možná od kolegů, možná od souseda, který ho konečně pochválil za posekaný trávník, a tváří se, že ho to nezajímá, i když ho to baví moc. Pana má dneska nutkání uklidit celý byt, jenže po hodině zjistí, že hlavně přerovnala věci z jedné hromádky na druhou, a je to. Váhy se dneska nemůžou rozhodnout, co si dát k obědu, a nakonec skončí u toho, co vždycky, protože rozhodování je pro ně dneska nejvyšší disciplína. Štír má dneska ostrý jazyk, řekne přesně to, co si myslí, a jednomu kolegovi tím udělá den, i když si to sám možná neuvědomí. Střelec dneska plánuje výlet, který nakonec bude jen procházka za roh, ale i tak si z toho udělá malé dobrodružství, a má pravdu. Kozoroh dneska řeší nějakou fakturu nebo tabulku, tváří se přísně, ale uvnitř má radost, že to sedí do posledního čísla. Vodnář dneska přijde na něco, o čem ostatní ještě netuší, a stráví půl dne tím, že to všem nadšeně vysvětluje, ať chtějí, nebo ne. Ryby dneska řeší nějakou domácí drobnost, možná se psem, možná s kytkou na okně, a je z toho víc starostí, než by ta věc vlastně zasloužila, ale srdce má ryby na pravém místě. A tak to je, hvězdy popovídali, co měli na srdci, ale jak víte, hvězdy jsou hvězdy a život je pořád jenom váš, poslední slovo máte vy dole na zemi, ne nějaké body na obloze. Klidně se tomu zasmějte, klidně to hoďte za hlavu, obojí je v pořádku, hlavně ať vám ta středa dodělá to, co jste si naplánovali. Já teď běžím dodělat rozhlas a pak zmizím na ten koncert, tak mi držte palce, ať se tam netlačím jako Beran do fronty. Tady byla Vlasta pro Čet Rádio, a ve čtvrtek jsem tu zase, s další čerstvou dávkou hvězdných nesmyslů.

Je 11 hodin. Příjemné dopoledne, posluchači. Tady Bucifal se zprávami Čet rádia. A tady jsou hlavní titulky. Evropská komise znovu potvrdila svůj tvrdý postoj ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. Rusko zaútočilo na Kyjevskou oblast, při náletu zemřelo dítě. Lékaři v Motole zkoumají nové možnosti péče o nejmenší pacienty. Krajský soud v Brně zprostil obžaloby muže, kterého policie podezírala stírání 5měsíční dcery jeho přítelkyně. Soudu se nepodařilo prokázat, že zranění dítěti způsobil právě on. Tak a dítěte dostala za neposkytnutí pomoci dvouletý podmíněný trest a měla by nastoupit léčbu závislosti. Dítě je nyní v péči pěstounů. Lékaři z Pražské fakultní nemocnice v Motole spolu s kolegy z nemocnice na Homolce zkoumají, jak co nejpřesněji nastavit automatické dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí s chronickým onemocněním plic. Cílem výzkumu je zpřesnit fungování přístrojů tak, aby se mohly více rozšířit v běžné klinické praxi, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Ve Slezské Ostravě rok od roku roste nejistota lidí, kteří bydlí v družstevních bytech a čekají na jejich převod do osobního vlastnictví. Zastupitelé jim ještě v létě slíbili rychlé řešení, do konce volebního období ho ale nestihli dotáhnout do konce. Družstevníci by dali přednost dohodě s městem, pokud se ale nedomluví, jsou připraveni jít až k soudu. Rusko ve středu zaútočilo raketami a drony na Kyjevskou oblast a zasáhlo i jeden z rodinných domů. Podle šéfa tamní vojenské správy Timura Tkačenka při útoku zemřelo dítě a další tři lidé byli zraněni. Ukrajina čelí ruské invazi už od února roku 2022. Evropská komise v dopise, který dorazil do Prahy z Bruselu, znovu potvrdila svůj postoj ke střetu zájmu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Podle komise jeho svěřenský fond nadále dostatečně neřeší propojení politické funkce s podnikáním ve firmách koncernu Agrofert. Úřadům proto komise doporučuje, aby těmto firmám dál neproplácely dotace na jejich projekty. A teď sport. Nový ročník hokejové NHL odstartoval sérií zajímavých zápasů, mezi nimi i vítěznou premiérou Davida Pastrňáka v roli kapitána Bostonu, který porazil New York Rangers 3-0. Brankář Jakub Dobeš pomohl k výhře Montrealu v Torontu a poprvé v sezóně bodoval i obránce Filip Hronek, jehož Vancouver zdolal Edmonton po prodloužení 6-5. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Edenu s Anglií 0-2 a zůstávají bez bodu po dvou zápasech. Domácí navíc od poloviny prvního poločasu hráli oslabeni o vyloučeného Pavla Šulce. Trenér Ivan Chaloupka litoval, že si zápas sami zkomplikovali, i tak ale podle něj mají mužstvo na čem stavět. A na závěr něco pro milovníky vláčků, nádraží v Jemnici na Třebíčsku má nově vlastní malé muzeum železnice. Otevřeli ho u příležitosti 130. výročí trati mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi. Návštěvníci si prohlédnou dobovou techniku i originální vybavení starých železničních stanic. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 18. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici v Praze v ulici Chlumčanského došlo před chvílí k nehodě osobního a dodávkového vozidla, na místě je překážka na vozovce, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Na silnici I-19 v obci Sebranice na Blanensku se před chvílí střetla dvě osobní auta, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, hrozí nebezpečí. Na dálnici D0 na 69. kilometru ve směru na dálnici D1 došlo k nehodě osobního a nákladního vozidla, na místě zůstává překážka. Na dálnici D7 na 26. kilometru havarovalo nákladní vozidlo, tvoří se kolony a hrozí dopravní kolaps, probíhá vyprošťování a úklid vozovky.
V Brně je kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na exitu 196B směrem na Brno centrum třeba počítat s koloninami. Omezení potrvá do 20. října. V Praze pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu, provoz je tam omezen. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

Krátké zprávy. Ocifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Evropská komise trvá na tom, že Babišův svěřenský fond střet zájmu neřeší. Rusko podniklo další smrtící útok na Kyjevskou oblast. Lékaři v Motole zkoumají přesnější dávkování kyslíku u předčasně narozených dětí. Obyvatelé družstevních bytů ve Slezské Ostravě dál čekají na jejich převod. Brněnský soud osvobodil muže obviněného z týrání malé holčičky, matka dostala podmínku. Ve sportu slavil premiéru jako kapitán Bosnu David Pastrňák a čeští fotbalisté prohráli s Anglií. Nádraží v Jemnici se pochlubilo novým muzeem železnice. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 19. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude mírný východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli přehánky, teploty kolem 21, v pondělí deštivo, teploty kolem 17, v úterý zataženo, teploty kolem 20. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopolední dopravní servis Čet rádia s Bucifalem. Na silnici v Praze v ulici Chlumčanského došlo před chvílí k nehodě osobního a dodávkového vozidla, na místě je překážka na vozovce, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Na silnici I19 v obci Sebranice na Blanensku se před chvílí střetla dvě osobní auta, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, hrozí nebezpečí. Na dálnici D0 na 69. kilometru ve směru na dálnici D1 došlo k nehodě osobního a nákladního vozidla, na místě zůstává překážka. Na dálnici D7 na 26. kilometru havarovalo nákladní vozidlo, tvoří se kolony a hrozí dopravní kolaps, probíhá vyprošťování a úklid vozovky. V Brně je kvůli přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 na exitu 196 B směrem na Brno centrum třeba počítat s koloninami. Omezení potrvá do 20. října. V Praze pokračuje dlouhodobá oprava Libeňského mostu, provoz je tam omezen. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Bucifal vám přeje, ať vás dnes dopoledne nic nezdrží.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Ty tam prostě nedojedeš, když pořád otálíš s tou výměnou oleje.
2: Moje kára vydrží všechno. Ale dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 12 a venku je jasno a 17 stupňů.
1: Odpoledne bude 25, tak moc nejásej. Každopádně chci mluvit o té nové výstavě v Olomouci.
2: Čem?
1: Pevnosti poznání mají expozici, kde ukazují trojrozměrné modely barokních ametistových jeskyní z Kroměřížského zámku.
2: Plastový model v počítači.
1: Je to světový unikát, který objevil tým historičky Jany Zapletalové a lidé to uvidí zdarma.
2: To bych neřekl, že to má atmosféru, když tě tam nezábnou prsty a nesmrdí mokrý kámen.
1: To ne.
2: Vezvovka to není ono.
1: Ty jsi hrozný. Každopádně získávej síly, protože zítra má být znova teplo, tak vytáhni lehké triko.
2: No vidíš. 12 hodin dorazí zprávy Čet rádia a do té doby si dáme dobrou muziku.

0: Je 12 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Kde je přehled toho nejdůležitějšího. Letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo poté, co vyvolalo obavy z únosu. Americká velvyslankyně v Řecku čelí obvinění z vyhrožování tamnímu ministrovi. Na pardubické poliklinice někdo vystřelil z plynové pistole a je stále na útěku. Na Domažlicku dnes ráno 70-letý řidič škodovky srazil na přechodu pro chodce 8-letou školačku. Dívka utrpěla středně těžká zranění a na místo vyjížděly všechny složky záchranného systému. Česká opozice žádá po vládě vysvětlení poté, co americký deník The Wall Street Journal napsal, že velvyslankyně Spojených států Kimberly Guilfoyleová měla letos v březnu vyhrožovat řeckému ministrovi pro energetiku vyvoláním politické nestability v zemi. Cílem prý bylo přimět ministra Stavrose Papastavrouva, aby přistoupil na americkou energetickou politiku. Vládní mluvčí podle webu Politico takové vyhrožování popřel. Letoun aerolinky Fly Dubai mířící do Tel Avivu dnes ráno vyslal nouzový signál a prudce změnil směr letu, což vyvolalo obavy z únosu a přimělo izraelskou armádu poslat do vzduchu stíhačky. Podle izraelských médií stroj i s cestujícími nakonec bezpečně přistál v Saudské Arábii, přičemž se v kokpitu měl strhnout zápas poté, co se jeden z pilotů pokusil letadlo záměrně nasměrovat k zemi. Cestující budou do Tel Avivu dopraveni náhradním spojem. Na poliklinice v Pardubicích se ve středu strhl konflikt dvou mužů, při němž jeden z nich pravděpodobně vystřelil z plynové pistole a z místa utekl. Nikdo nebyl zraněn, policie po muži nyní pátrá. Do základní školy v Pražských Újezdě nad Lesy se ve středu vrátili první zdraví žáci poté, co byla škola minulý týden uzavřena kvůli šíření salmonelozy. Nákaza se podle všeho rozšířila po použití prošlých vajec a v budově proběhla důkladná dezinfekce. Školní kuchyně zůstane mimo provoz minimálně do konce týdne a platit budou zpřísněná hygienická opatření. A teď sport. Třineští hokejisté zůstávají v nové sezóně neporažení, i když se jim ve všech dosavadních domácích zápasech nedařilo dobře rozjet. Naposledy prohrávali s Kladnem už o 2 góly, přesto zápas nakonec strhli na svou stranu a zvítězili 6-4. A na závěr Plzeňská střední průmyslová škola dopravní jako první v Česku vyzkoušela takzvaný fotbal dronů, RUK, při níž hráči pilotují kulaté létající stroje a snaží se s nimi prolétnout brankou zavěšenou nad hřištěm. Studenti si drony pro tuto novou disciplínu dokonce sami postavili. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 20. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet rádio pokračuje dopravním servisem. Čet rádio. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Bucifal u mikrofonu. Na dálnici D11 na 54. kilometru ve směru na Jaroměř došlo k nehodě dvou osobních aut, neprůjezdný je levý pruh, zdržení kolem 5 minut. Na dálnici D8 na 6. kilometru ve směru na Prahu havarovala dvě osobní auta, uzavřený je pruh pro pomalá vozidla. V Praze na silnici E55-E65 se před chvílí stala nehoda dvou nákladních a jednoho osobního vozidla, vozovka je částečně omezena. V Pražské Plzeňské ulici došlo před 10 minutami ke srážce osobního auta s chodcem, na místě zasahuje policejní hlídka. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě je třeba počítat s koloněmi až do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zenklova stále probíhá jeho postupná přestavba, provoz je zde omezen. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.
1: Tohle je Čet rádio.

Krátké zprávy. Lucifal vás vítá u krátkých zpráv Čet rádia. Se děje doma i ve světě? Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu nouzově přistál v Saúdské Arábii poté, co vyvolal obavy z únosu. Česká opozice žádá vysvětlení kvůli údajnému vyhrožování americké velvyslankyně tamnímu ministrovi. V Pardubicích na poliklinice vystřelil muž z plynové pistole a je na útěku. Pla v újezdě nad lesy po nákaze salmonelozou přivítala první žáky zpět do lavic. Na Domažlicku srazil řidič na přechodu školačku, která utrpěla zranění. A teď sport, hokejisté Třince zůstávají v nové sezóně 100% i díky dramatickým obratům. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme jasno v Praze 20 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 17 a 19 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 20. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, odpolední vydání. Lucifal u mikrofonu. Na dálnici D11 na 54. kilometru ve směru na Jaroměř došlo k nehodě dvou osobních aut, neprůjezdný je levý pruh, zdržení kolem 5 minut. Na dálnici D8 na 6. kilometru ve směru na Prahu havarovala dvě osobní auta, uzavřený je pruh pro pomalá vozidla. V Praze na silnici E55-E65 se před chvílí stala nehoda dvou nákladních a jednoho osobního vozidla, vozovka je částečně omezena. V pražské Plzeňské ulici došlo před 10 minutami ke srážce osobního auta s chodcem, na místě zasahuje policejní hlídka. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě je třeba počítat s koloněmi až do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi ulicemi Štorchova a Zemplova stále probíhá jeho postupná přestavba, provoz je zde omezen. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Venku je jasno, 21 stupňů a v mojí staré káře je takové horko, že bych mohl na kapotě smažit vajíčka.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut jedna a ty už zase řešíš auto.
0: Musím vás přece trochu naladit. Mám skvělý tip na podzimní výlet, rozhlednu Vartovnu na Zlínsku.
1: Vartovna? Kde to je?
0: To je na kopci u Liptálu. Je to vysoká štíhlá věž z kovu a dřeva a měří 37 metrů.
1: Dá se nahoru vylézt?
0: Jasně, vede tam spirálové schodiště a z vrchu vidíš Vizovické vrchy i celé Beskydy.
1: To beru.
0: No jo. Dřív tam stávala strážní věž a zapalovali se na ní ohně při nebezpečí, odtud ten název.
1: Aha.
0: Že prošlápneš nohy a ještě nasaješ trochu historie.
1: Pucane, to je dobrý. Byli jste už na Vartovně, nebo máte na Zlínsku jiné oblíbené místo s výhledem? Napište nám v 13:00 dorazí zprávy Čet rádia a do té doby si dáme trochu muziky.

Je 13 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. O čem se dnes mluví? Letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo poté, co vyvolalo obavy z únosu. Americká velvyslankyně v Řecku čelí obvinění z vyhrožování tamnímu ministrovi. Na pardubické poliklinice někdo vystřelil z plynové pistole a je stále na útěku. Na poliklinice v Pardubicích se ve středu strhl konflikt dvou mužů, při němž jeden z nich pravděpodobně vystřelil z plynové pistole a z místa utekl. Nikdo nebyl zraněn, policie po muži nyní pátrá. Na Domažlicku dnes ráno 70-letý řidič škodovky srazil na přechodu pro chodce 8-letou školačku. Dívka utrpěla středně těžká zranění a na místo vyjížděly všechny složky záchranného systému. Do základní školy v Pražských Újezdě nad Lesy se ve středu vrátili první zdraví žáci poté, co byla škola minulý týden uzavřena kvůli šíření salmonelozy. Nákaza se podle všeho rozšířila po použití prošlých vajec a v budově proběhla důkladná dezinfekce. Kolní kuchyně zůstane mimo provoz minimálně do konce týdne a platit budou zpřísněná hygienická opatření. Letoun aerolinky Fly Dubai mířící do Tel Avivu dnes ráno vyslal nouzový signál a prudce změnil směr letu, což vyvolalo obavy z únosu a přimělo izraelskou armádu poslat do vzduchu stíhačky. Podle izraelských médií stroj i s cestujícími nakonec bezpečně přistál v Saudské Arábii, přičemž se v kokpitu měl strhnout zápas poté, co se jeden z pilotů pokusil letadlo záměrně nasměrovat k zemi. Cestující budou do Tel Avivu dopraveni náhradním spojem. Česká opozice žádá po vládě vysvětlení poté, co americký deník The Wall Street Journal napsal, že velvyslankyně Spojených států Kimberly Guilfoyleová měla letos v březnu vyhrožovat řeckému ministrovi pro energetiku vyvoláním politické nestability v zemi. Cílem prý bylo přimět ministra Stavrose Papastavrouva, aby přistoupil na americkou energetickou politiku. Vládní mluvčí podle webu Politico takové vyhrožování popřel. A teď sport. Třineští hokejisté zůstávají v nové sezóně neporažení, i když se jim ve všech dosavadních domácích zápasech nedařilo dobře rozjet. Naposledy prohrávali s Kladnem už o 2 góly, přesto zápas nakonec strhli na svou stranu a zvítězili 6-4. A na závěr plzeňská střední průmyslová škola dopravní jako první v Česku vyzkoušela takzvaný fotbal dronů, RUP, při níž hráči pilotují kulaté létající stroje a snaží se s nimi prolétnout brankou zavěšenou nad hřištěm. Studenti si drony pro tuto novou disciplínu dokonce sami postavili. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Bucipal. Na Praze 5 v ulici Lhotecká došlo před chvílí k nehodě osobního auta s motocyklem, vozovka je průjezdná se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 14 u Mladých Buků na Trutnovsku havarovalo osobní auto do příkopu, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 67 v Dětmarovicích na Karvinsku se srazilo nákladní a osobní auto, provoz je omezený. Na Pražském okruhu mezi 60. a 61. kilometrem ve směru na dálnici D1 došlo před hodinou k nehodě nákladního a osobního vozidla, tvoří se kolona. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu Brno Centrum, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucipal z Čet rádia.

Krátké zprávy. Ocefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Hlavní události v kostce. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu nouzově přistál v Saudské Arábii poté, co vyvolal obavy z únosu. SK opozice žádá vysvětlení kvůli údajnému vyhrožování americké velvyslankyně tamnímu ministrovi. V Pardubicích na poliklinice vystřelil muž z plynové pistole a je na útěku. V újezdě nad lesy po nákaze salmonelozou přivítala první žáky zpět do lavic. Na Domažlicku srazil řidič na přechodu školačku, která utrpěla zranění. A teď sport, hokejisté Třince zůstávají v nové sezóně 100% i díky dramatickým obratům. Počasí. A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 23. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 17 a 19 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 20. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis ČT Rádia, u mikrofonu Bucipal. Na Praze 5 v ulici Hotecká došlo před chvílí k nehodě osobního auta s motocyklem, vozovka je průjezdná se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 14 u Mladých Buků na Trutnovsku havarovalo osobní auto do příkopu, na místě zasahují záchranné složky. Na silnici číslo 67 v Dětmarovicích na Karvinsku se srazilo nákladní a osobní auto, provoz je omezený. Na pražském okruhu mezi 60. a 61. kilometrem ve směru na dálnici D1 došlo před hodinou k nehodě nákladního a osobního vozidla, tvoří se kolona. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu Brno Centrum, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice 3. třídy, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec odpoledního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Bucifal z ČT Rádia.

0: To je už třetí kafe.
1: Čtvrté vlasti. Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut dvě a já jsem spokojený muž.
0: To vidím. Venku je jasno, 23 stupňů a ty se tady jenom usmíváš.
1: 25 bude na maximu, paráda. Tak koho tam máš?
0: Narozeniny. Francouzská herečka Marion Cotillard slaví 51 let.
1: Aha. Ta z filmu o Edith Piaf.
0: Fakt.
1: Tu mám rád, tu roli zahrála skvěle.
0: A ještě italská ikona Monica Bellucci, té je dneska 62.
1: No jo. Bond Girl z filmu Spectre, tu si vybavuju.
0: A z Matrixu.
1: Vidíš, to bych neřekl.
0: Já bych hned po vysílání vyrazila do kina na francouzský film a pak na dortík do kavárny.
1: Vlasti, zbrzdi. Ve 14 hodin máme na Čet rádiu zprávy a do té doby ti pustím dobrou muziku.

Je 14 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Lucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. Pojďme na to nejdůležitější. Letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo poté, co vyvolalo obavy z únosu. Americká velvyslankyně v Řecku čelí obvinění z vyhrožování tamnímu ministrovi. Na pardubické poliklinice někdo vystřelil z plynové pistole a je stále na útěku. Na Domažlicku dnes ráno 70-letý řidič škodovky srazil na přechodu pro chodce 8-letou školačku. Dívka utrpěla středně těžká zranění a na místo vyjížděly všechny složky záchranného systému. Česká opozice žádá po vládě vysvětlení poté, co americký deník The Wall Street Journal napsal, že velvyslankyně Spojených států Kimberly Guilfoyleová měla letos v březnu vyhrožovat řeckému ministrovi pro energetiku vyvoláním politické nestability v zemi. Cílem prý bylo přimět ministra Stavrose Papastavrouva, aby přistoupil na americkou energetickou politiku. Vládní mluvčí podle webu Politico takové vyhrožování popřel. Letoun aerolinky v Dubaji mířící do Tel Avivu dnes ráno vyslal nouzový signál a prudce změnil směr letu, což vyvolalo obavy z únosu a přimělo izraelskou armádu poslat do vzduchu stíhačky. Podle izraelských médií stroj i s cestujícími nakonec bezpečně přistál v Saudské Arábii, přičemž se v kokpitu měl strnout zápas poté, co se jeden z pilotů pokusil letadlo záměrně nasměrovat k zemi. Cestující budou do Tel Avivu dopraveni náhradním spojem. Na poliklinice v Pardubicích se ve středu strhl konflikt dvou mužů, při němž jeden z nich pravděpodobně vystřelil z plynové pistole a z místa utekl. Nikdo nebyl zraněn, policie po muži nyní pátrá. Do základní školy v Pražských Újezdě nad Lesy se ve středu vrátili první zdraví žáci poté, co byla škola minulý týden uzavřena kvůli šíření salmonelozy. Nákaza se podle všeho rozšířila po použití prošlých vajec a v budově proběhla důkladná dezinfekce. Školní kuchyně zůstane mimo provoz minimálně do konce týdne a platit budou zpřísněná hygienická opatření. A teď sport. Třineští hokejisté zůstávají v nové sezóně neporažení, i když se jim ve všech dosavadních domácích zápasech nedařilo dobře rozjet. Naposledy prohrávali s Kladnem už o 2 góly, přesto zápas nakonec strhli na svou stranu a zvítězili 6-4. A na závěr plzeňská střední průmyslová škola dopravní jako první v Česku vyzkoušela takzvaný fotbal dronů, při níž hráči pilotují kulaté létající stroje a snaží se s nimi prolétnout brankou zavěšenou nad hřištěm. Studenti si drony pro tuto novou disciplínu dokonce sami postavili. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 23 stupňů, v Brně 23 a v Ostravě 23. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Ucifal u mikrofonu odpolední doprava v kostce. Na dálnici D4 mezi 30. a 36. kilometrem ve směru na Strakonice se stala nehoda, na místě je jeřáb a provoz je třeba projíždět se zvýšenou opatrností. V Praze došlo hned k několika nehodám. V ulici Kverneráku se před chvílí střetla dvě osobní vozidla, provoz je omezený. Na silnici E55 a v ulici Bečovská došlo před hodinou k nehodám osobního vozidla s nákladním, na obou místech je nutné počítat se zdržením. Na dálnici D6 u 149. kilometru směrem na Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo a tvoří překážku na vozovce. Na dálnici D1 pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u brněnského exitu, v místě se tvoří kolony. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá oprava, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

Krátké zprávy. Tady Bucifal krátce a jasně to nejdůležitější. Co byste dnes neměli minout? Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu nouzově přistál v Saúdské Arábii poté, co vyvolal obavy z únosu. Česká opozice žádá vysvětlení kvůli údajnému vyhrožování americké velvyslankyně tamnímu ministrovi. V Pardubicích na poliklinice vystřelil muž z plynové pistole a je na útěku. V újezdě nad lesy po nákaze salmonelozou přivítala první žáky zpět do lavic. Na Domažlicku srazil řidič na přechodu školačku, která utrpěla zranění. A teď sport, hokejisté Třince zůstávají v nové sezóně 100% i díky dramatickým obratům. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně máme jasno, v Praze 24 stupňů, v Brně 24 a v Ostravě 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 17 a 19 stupni, v úterý zataženo, teploty kolem 20. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. Na dálnici D4 mezi 30. a 36. kilometrem ve směru na Strakonice se stala nehoda, na místě je jeřáb a provoz je třeba projíždět se zvýšenou opatrností. V Praze došlo hned k několika nehodám. V ulici Kverneráku se před chvílí střetla dvě osobní vozidla, provoz je omezený. Na silnici E55 a v ulici Bečovská došlo před hodinou k nehodám osobního vozidla s nákladním, na obou místech je nutné počítat se zdržením. Na dálnici D6 u 149. kilometru směrem na Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo a tvoří překážku na vozovce. Na dálnici D1 pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u brněnského exitu, v místě se tvoří kolony. V Praze na Libeňském mostě trvá dlouhodobá oprava, která omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 3.
1: Pucouši, ty tady zase sedíš nad čtvrtým kafem a tváříš se, jako by ti ulétly včely.
0: Netvař se tak přísně, venku je polojasno a 24 stupňů, tak buď v klidu.
1: To je pravda.
0: Mám pro tebe radši jednu hudební historku z 80. let z Británie.
1: Povídej.
0: Skupina New Order vydala v roce 1983 písničku Blue Monday.
1: Poznám.
0: Obal té desky vypadal jako stará počítačová disketa a byl plný složitých výřezů.
1: Fakt.
0: No jo. Jenže ten výsek byl tak drahý, že výroba obalu stála víc než samotná deska v obchodě.
1: Cože?
0: No vážně, na každém prodaném kusu vydavatelství prodělávalo několik pencí a píseň přitom trhala rekordy.
1: Takže čím více prodali, tím byli chudší.
0: No jo, naprosto čistá ztráta, než ten obal konečně upravili.
1: To je dobrý. Já si jdu radši rychle vyvětrat studio a dolít si vodu.
0: Běž. 15 hodin dorazí zprávy Čet rádia a my si zatím pustíme skvělou muziku.

Je 15 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. O čem se dnes mluví? Senát omezil počet vojáků vyslaných na obranu východního křídla NATO. Vláda upravila návrh státního rozpočtu a přesunula peníze mezi ministerstvy. Irán dostal od USA odpověď na návrh na ukončení konfliktu. Senát ve středu schválil nový mandát pro zahraniční vojenské mise, podle kterého bude moci Česko na obranu východního křídla NATO vyslat nejvýše 1600 vojáků. Jde o snížení o 400 lidí oproti dosavadnímu stavu, který se v posledních letech zvyšoval v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Vláda při projednávání státního rozpočtu navýšila výdaje především ministerstvům vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Peníze na to získala hlavně škrtem ve všeobecné pokladní správě, kam spadá i vládní rezerva. Podrobnosti k upravenému návrhu, který kabinet schválil minulý týden, byly zveřejněny až ve středu. Irán ve středu potvrdil, že obdržel od Spojených států oficiální odpověď na svůj poslední návrh, jak ukončit regionální válku vyvolanou únorovými izraelsko-americkými útoky. Obsah americké odpovědi zatím nebyl zveřejněn. Na Olomoucku zemřel muž na motocyklu, který se v úterý odpoledne střetl s protijedoucím kamionem u obce Lipina. Motorkář zraněním na místě podlehl a policie nyní prověřuje, zda nedošlo k trestnému činu usmrcení z nedbalosti. Evropská komise představila plán na vybudování jednotného evropského komunikačního systému pro hasiče, policisty a záchranáře, který by jim měl umožnit bezpečně sdílet data i při zásazích přes hranice států. Podle plánu by nový systém mohl začít fungovat od roku 2030. A teď sport. Hokejisté Vítkovic zvítězili na ledě Olomouce v obratovém utkání 4-3, když rozhodující gól vstřelili až v samém závěru třetí třetiny. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli v přípravném utkání s Anglií 0-2, zápas jim zkomplikovalo vyloučení Pavla Šulce už v první půli. A na závěr něco ze světa přírody. Vědci na Chebsku pokračují v mapování bělozubky tmavé, drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky, který se v Česku objevil poprvé před 4 lety a zjevně si oblíbil okolí lidských sídel. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D1 mezi 239. a 240. kilometrem ve směru na Ostravu došlo před chvílí k nehodě, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a tvoří se překážka na vozovce. Před chvílí se také stala nehoda na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na D1, řidiči tam mají projíždět se zvýšenou opatrností. V Brně na Palackého třídě probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, provoz je veden kyvadlově jedním pruhem. Nehoda komplikuje dopravu také na silnici číslo 11 u Ostravy na trase z Českého Těšína do Opavy, i tam se jezdí opatrně kolem překážky na vozovce. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně a omezeným provozem až do poloviny října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, omezení zde potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Krátké zprávy. Ucifal u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Hlavní události v kostce. Senát schválil nižší počet vojáků pro zahraniční mise NATO. Vláda přerozdělila peníze ve státním rozpočtu mezi jednotlivá ministerstva. Irán obdržel odpověď Spojených států na svůj mírový návrh. Evropská komise chce zavést jednotný komunikační systém pro záchranné složky. Na Olomoucku zemřel motorkář po střetu s kamionem. A teď sport. Hokejisté Vítkovic zvítězili v dramatickém utkání v Olomouci a fotbaloví reprezentanti prohráli s Anglií po vyloučení Pavla Šulce. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, Brně jasno a 24, Ostravě jasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 17 a 19 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 20. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D1 mezi 239. a 240. kilometrem ve směru na Ostravu došlo před chvílí k nehodě, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a tvoří se překážka na vozovce. Před chvílí se také stala nehoda na dálnici D0 na 22. kilometru ve směru na D1, řidiči tam mají projíždět se zvýšenou opatrností. V Brně na Palackého třídě probíhají po nehodě záchranné a vyprošťovací práce, provoz je veden kyvadlově jedním pruhem. Nehoda komplikuje dopravu také na silnici číslo 11 u Ostravy na trase z Českého Těšína do Opavy, i tam se jezdí opatrně kolem překážky na vozovce. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě je třeba počítat s koloně a omezeným provozem až do poloviny října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, omezení zde potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Ucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut 4 a ve studiu sedí čerstvá Vlasta a mrzutý Bucifal.
1: Venku je zataženo a 25 stupňů, já jsem v noci moc nenaspal a ty do mě hned rýpeš.
0: Musím tě přece probrat, Bucouši. Věděl jsi, že si lidi na středověkých hradech věšeli drahé šaty do záchodu?
1: Tože? To je blbost.
0: Fakt ne. Ty hradní záchody neboli prevéty měly pod sebou šachtu a z ní stoupal amoniak.
1: A z toho měli radost?
0: No měli, protože ten amoniakový zápach spolehlivě ničil moly a veši. Takže prevét sloužil i jako šatník.
1: No jo, to muselo zapáchat.
0: To jo, ale drahé kožichy a pláště jim díky tomu nikdo neprožral. Byla to vlastně taková středověká čistírna.
1: Já bych si tedy radši vzal na zahrádku starý svetr, než ze sebe dělat.
0: Ucifale, zbrzdi. Za chvíli jsou v 16 hodin zprávy Čet rádia a ty ses zase rozpovídal, tak si radši dáme muziku.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. A tady jsou hlavní titulky. Senát omezil počet vojáků vyslaných na obranu východního křídla NATO. Vláda upravila návrh státního rozpočtu a přesunula peníze mezi ministerstvy. Irán dostal od USA odpověď na návrh na ukončení konfliktu. Na Olomoucku zemřel muž na motocyklu, který se v úterý odpoledne střetl s protijedoucím kamionem u obce Lipina. Motorkář zraněním na místě podlehl a policie nyní prověřuje, zda nedošlo k trestnému činu usmrcení z nedbalosti. Irán ve středu potvrdil, že obdržel od Spojených států oficiální odpověď na svůj poslední návrh, jak ukončit regionální válku vyvolanou únorovými izraelsko-americkými útoky. Obsah americké odpovědi zatím nebyl zveřejněn. Evropská komise představila plán na vybudování jednotného evropského komunikačního systému pro hasiče, policisty a záchranáře, který by jim měl umožnit bezpečně sdílet data i při zásazích přes hranice států. Podle plánu by nový systém mohl začít fungovat od roku 2030. Vláda při projednávání státního rozpočtu navýšila výdaje především ministerstvům vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Peníze na to získala hlavně škrtem ve všeobecné pokladní správě, kam spadá i vládní rezerva. Podrobnosti k upravenému návrhu, který kabinet schválil minulý týden, byly zveřejněny až ve středu. Senát ve středu schválil nový mandát pro zahraniční vojenské mise, podle kterého bude moci Česko na obranu východního křídla NATO vyslat nejvýše 1600 vojáků. Jde o snížení o 400 lidí oproti dosavadnímu stavu, který se v posledních letech zvyšoval v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. A teď sport. Hokejisté Vítkovic zvítězili na ledě Olomouce v obratovém utkání 4-3, když rozhodující gól vstřelili až v samém závěru třetí třetiny. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli v přípravném utkání s Anglií 0-2, zápas jim zkomplikovalo vyloučení Pavla Šulce už v první půli. A na závěr něco ze světa přírody. Vědci na Chebsku pokračují v mapování bělozubky tmavé, drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky, který se v Česku objevil poprvé před 4 lety a zjevně si oblíbil okolí lidských sídel. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na silnici I-35 u Valašského Meziříčí v části Hrachovec došlo před chvílí k nehodě, na místě probíhá vyšetřování a řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností. V Šenově u Nového Jičína v ulici Dukalská se před chvílí střetla dvě vozidla, na vozovce zůstává překážka. U Hrochovatýnce na silnici 17 došlo ke srážce osobního auta se Srnou, provoz je omezený. V Brně v ulici Sokolova havarovala tři auta a došlo k úniku paliva, na místě zasahují hasiči a probíhají odklízecí práce, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském moště pokračuje jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení se týká i tramvají a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

Krátké zprávy. Lucifal u mikrofonu, vítejte u krátkých zpráv. Co byste dnes neměli minout? Senát schválil nižší počet vojáků pro zahraniční mise NATO. Vláda přerozdělila peníze ve státním rozpočtu mezi jednotlivá ministerstva. Irán obdržel odpověď Spojených států na svůj mírový návrh. Evropská komise chce zavést jednotný komunikační systém pro záchranné složky. Na Olomoucku zemřel motorkář po střetu s kamionem. A teď sport. Hokejisté Vítkovic zvítězili v dramatickém utkání v Olomouci a fotbaloví reprezentanti prohráli s Anglií po vyloučení Pavla Šulce. Počasí. Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 17 a 19 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 20. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Lucifal hlásí, jak vypadá odpolední špička. Na silnici I-35 u Valašského Meziříčí v části Hrachovec došlo před chvílí k nehodě, na místě probíhá vyšetřování a řidiči musí projíždět se zvýšenou opatrností. V Šenově u Nového Jičína, ulici Dukalská, se před chvílí střetla dvě vozidla, na vozovce zůstává překážka. U Hrochovatýnce na silnici 17 došlo ke srážce osobního auta se srnou, provoz je omezený. V Brně v ulici Sokolova havarovala tři auta a došlo k úniku paliva, na místě zasahují hasiči a probíhají odklízecí práce, počítejte se zdržením. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském moště pokračuje jeho postupná demolice a výstavba nového mostu, omezení se týká i tramvají a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Venku je polojasno, 25 stupňů a nakonec září to teda vůbec nevypadá.
1: To ne. Dobré odpoledne z Četrádia, máme 16.40.
0: Pucouši, sliboval si nějakou novinku, tak neotálej.
1: Vlasti, kam pořád spěcháš, nejdřív si musím v klidu loknout kávy.
0: No tak mluv.
1: No jo. Vědci na Chebsku dál mapují bělozubku tmavou, to je takový drobný mizožravec původem ze severní Afriky.
0: Afrika. Co tady dělá?
1: Před 4 lety se tu objevila poprvé a očividně si oblíbila okolí lidských obydlí.
0: To bych doma zrovna nechtěla.
1: Náhodou požírá to hmyz, na zahrádce nebo v kůlně u mé káry by se mi takový pomocník líbil.
0: To snad ne. Je to cizí druh, má zůstat v Africe.
1: To jo, ale když už tu jednou je, tak aspoň pomáhá.
0: Ne. Nelíbí se mi to.
1: Vlasti, ty z toho naděláš, vždyť je to malinké zvířátko.
0: To je jedno. Prostě ne.
1: No vidíš, a já bych ji v garáži klidně ubytoval.
0: Ucifale, dost, neshodneme se a v 17 hodin máme stejně na Četrádiu zprávy, tak to utnu a dáme si radši trochu muziky.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Hlavní události v kostce. Senát omezil počet vojáků vyslaných na obranu východního křídla NATO. Vláda upravila návrh státního rozpočtu a přesunula peníze mezi ministerstvy. Irán dostal od USA odpověď na návrh na ukončení konfliktu. Irán ve středu potvrdil, že obdržel od Spojených států oficiální odpověď na svůj poslední návrh, jak ukončit regionální válku vyvolanou únorovými izraelsko-americkými útoky. Obsah americké odpovědi zatím nebyl zveřejněn. Vláda při projednávání státního rozpočtu navýšila výdaje především ministerstvům vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Peníze na to získala hlavně škrtem ve všeobecné pokladní správě, kam spadá i vládní rezerva. Podrobnosti k upravenému návrhu, který kabinet schválil minulý týden, byly zveřejněny až ve středu. Na Olomoucku zemřel muž na motocyklu, který se v úterý odpoledne střetl s protijedoucím kamionem u obce Lipina. Motorkář zraněním na místě podlehl a policie nyní prověřuje, zda nedošlo k trestnému činu usmrcení z nedbalosti. Evropská komise představila plán na vybudování jednotného evropského komunikačního systému pro hasiče, policisty a záchranáře, který by jim měl umožnit bezpečně sdílet data i při zásazích přes hranice států. Podle plánu by nový systém mohl začít fungovat od roku 2030. Senát ve středu schválil nový mandát pro zahraniční vojenské mise, podle kterého bude moci Česko na obranu východního křídla NATO vyslat nejvýše 1600 vojáků. Jde o snížení o 400 lidí oproti dosavadnímu stavu, který se v posledních letech zvyšoval v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. A teď sport. Hokejisté Vítkovic zvítězili na ledě Olomouce v obratovém utkání 4-3, když rozhodující gól vstřelili až v samém závěru třetí třetiny. Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli v přípravném utkání s Anglií 0-2, zápas jim zkomplikovalo vyloučení Pavla Šulce už v první půli. A na závěr něco ze světa přírody. Vědci na Chebsku pokračují v mapování bělozubky tmavé, drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky, který se v Česku objevil poprvé před 4 lety a zjevně si oblíbil okolí lidských sídel. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně jasno a 24, Ostravě jasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Bucipal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici i lomítko 42 v Brně Žabovřeskách, ulici Žabovřeská, došlo před chvílí k nehodě. Na silnici i lomítko 26 u Holíšova na Plzeňsku se stala dopravní nehoda se zraněním. V Brně v ulici Sokolova havarovala vozidla s únikem paliva, probíhají odklízecí práce a provoz je veden kyvadlově jedním pruhem. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Brno je po nehodě neprůjezdný jeden jízdní pruh, řidiči ať počítají se zdržením. Kuřimi na Tišnovské ulici se srazilo osobní auto s motocyklem, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené některé silnice třetí třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucipal z Čet rádia.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu. Stručně, věcně, bez zbytečných řečí. O čem se dnes mluví? Senát schválil nižší počet vojáků pro zahraniční mise NATO. Vláda přerozdělila peníze ve státním rozpočtu mezi jednotlivá ministerstva. Irán obdržel odpověď Spojených států na svůj mírový návrh. Evropská komise chce zavést jednotný komunikační systém pro záchranné složky. Na Olomoucku zemřel motorkář po střetu s kamionem. A teď sport, hokejisté Vítkovic zvítězili v dramatickém utkání v Olomouci a fotbaloví reprezentanti prohráli s Anglií po vyloučení Pavla Šulce. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 25 stupňů, v Brně jasno a 24, v Ostravě jasno a 24. Do večera bude zataženo. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pátek zataženo, teploty kolem 19, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli a v pondělí přehánky, teploty mezi 17 a 19 stupni, úterý zataženo, teploty kolem 20. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Bucifal a odpolední provoz na silnicích. Na silnici i lomítko 42 v Brně Žabovřeskách, ulici Žabovřeská, došlo před chvílí k nehodě. Na silnici i lomítko 26 u Holíšova na Plzeňsku se stala dopravní nehoda se zraněním. V Brně v ulici Sokolova havarovala vozidla s únikem paliva, probíhají odklízecí práce a provoz je veden kyvadlově jedním pruhem. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Brno je po nehodě neprůjezdný jeden jízdní pruh, řidiči ať počítají se zdržením. Kuřimi na Tišnovské ulici se srazilo osobní auto s motocyklem, na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 pokračuje rekonstrukce, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené některé silnice třetí třídy směrem k rakouským hranicím, a to až do 26. listopadu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

vím, co jste po nocích ladili dráty a učili sousedy potomkům lhát. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad.

místo pupku hadího jim kapitán hrábl a 7 let vypíjel prolhanou žluč. Ty, svobodné rádio, už ti dech skladl. Od našich hrdinů pravdě se uč.

nechceme stanici s nápisem hnůj. Uzmi si pránici, ty špinavé klíště.

0: proto si mi na tu otázku vůbec neodpověděl.
1: A protože se stala v momentě, kdy jsem usínal s hlavou na pultu.
0: Však je taky dobrý podvečer z Čet rádia. Za 20 minut 6 a venku máme 25 stupňů a jasno.
1: No jo, ale já jsem v noci skoro nenaspal, tak po mně nechtěj zázraky.
0: Dneska tě proberu.
1: Jak zase?
0: Pustíš si večer ze záznamu slavné představení Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho.
1: To neznám.
0: Náš činoherní klub, hra od Ladislava Smočka a v hlavní roli neskutečný Bolek Polívka.
1: Pak?
0: No jo, divadelní komedie o podivínském doktorovi, co chce mít v podnájmu prostě jenom svůj klid.
1: To bych neřekl, že někoho napadne napsat hru o mně.
0: Pucane, klid, jenže ho chce domácí vyhodit, a tak se z Lidumila Burkeho stane šílenec, co začne vymýšlet vražedné plány.
1: To ne.
0: Je to skvěle nahrané na video v archivu, hrozná sranda, to tě spolehlivě probudí.
1: Ale já nechci být probuzený, já chci své kafe a ticho, vlasti.
0: Nedá se nic dělat, 18 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak to utnu a dáme radši další hrání.

0: Je 18 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta a mám pro vás přehled dnešního dění. Pojďme na to nejdůležitější. Do Prahy se vrací největší dopravní letadlo světa. Izraelský ministr mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla FlyDubai. Ministerstvo zdravotnictví míří s trestním oznámením na pojišťovnu kvůli podezřelým odměnám manažerů. Nejvyšší státní zastupitelství doporučilo ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi podat stížnost proti podmíněnému trestu pro muže z Rumburka, který dlouhodobě zneužíval dva chlapce ve věku 10 a 12 let. Ministr už potvrdil, že stížnost pro porušení zákona skutečně podá. Případ vyvolal širokou pozornost veřejnosti i odborníků na trestní právo. Do Prahy se od čtvrtka vrací největší dopravní letoun světa, Airbus A380. Aerolinka Emirates jim obnovuje pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Naposledy stroj přistál na letišti Václava Havla v březnu, než jeho provoz přerušil americko-izraelský útok na Irán. Izraelský ministr obrany Israel Katz označil dnešní incident na palubě letounu společnosti FlyDubai za pokus o džihadistický teroristický čin. Podle prvních informací se měl pachatel snažit letoun zřítit a usmrtit tak všechny na palubě. Letecká společnost oficiální motiv incidentu zatím nepotvrdila. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli takzvaným zlatým padákům pro její manažery. Kontrola odhalila, že vedení dostávalo nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez jakéhokoliv zdůvodnění. Prověrka proběhla ve všech 7 tuzemských zdravotních pojišťovnách. Plzeňští kriminalisté obvinili 52letého muže z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. Podle vyšetřovatelů měl u plzeňského nádraží záměrně najet autem na dva své známé, jeden z mužů přitom přeletěl přes kaputu vozu. Policisté řidiče krátce poté zadrželi. A teď sport. Čeští fotbaloví reprezentanti zatím v náročné skupině Ligy národů nebodovali, pod novým koučem Santim Deniou prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Trenér přesto zdůrazňuje, že tým je teprve na začátku společné cesty a chválí především výkon Adama Hloška, který zaujal proti anglickému výběru. Na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Ochránci vypustili do řek Moravy a dije přes 2000 jesetrů z rybníkářství v Pohořelicích. Tento kriticky ohrožený druh patří mezi původní obyvatele velkých evropských řek a jeho návrat naznačuje zlepšující se stav vodních toků. Odborníci teď budou sledovat, jak se očipovaným rybám v novém prostředí daří.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě polojasno a 23. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta u mikrofonu, večerní doprava v kostce. Na silnici I13 u obce Hájek na Karlovarsku se před chvílí stala dopravní nehoda se zraněním, provoz je omezený. V Plzni na silnici 27 probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte se zdržením. V Brně v ulici Žabovřeská havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky, projíždějte opatrně. V Praze na jižní spojce došlo k nehodě dvou vozidel, vozovka je částečně omezená, doporučujeme zvýšenou opatrnost. Další menší nehody hlásíme také z Ostravy na silnici 11 a z Liboušce na Ústecku na silnici 13. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá až do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy platí do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě pokračuje dlouhodobá oprava, omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.

0: Příběh dne.
1: Bylo časně ráno, 7. srpna roku 1974, když si obyvatelé New Yorku mysleli, že se jim něco zdá. Vysoko nad ulicemi, mezi vrcholky obou věží Světového obchodního centra, se pohybovala drobná lidská silueta po tenkém ocelovém laně. Byl to francouzský provazochodec Philippe Petit, kterému bylo tehdy pouhých 24 let. Na přípravu tohoto kroku strávil několik let, prostudoval si plány budov, tajně vynesl vybavení do horních pater a s pomocí přátel natáhl lano mezi střechami ve výšce 411 metrů nad zemí. Nešlo o žádnou pojistku ani síť, jen o rovnováhu, klid a obrovskou dávku odvahy. Petit se procházel po laně téměř hodinu, dokonce si na něm lehl a pozoroval mraky, jako by byl na procházce v parku a ne ve smrtelném nebezpečí. Dole se mezitím zastavila doprava a lidé s otevřenou pusou sledovali, co se to nad nimi děje. Když ho policie po skončení tohoto neuvěřitelného vystoupení zatkla, obvinění bylo nakonec staženo výměnou za to, že uspořádá vystoupení pro děti v Central Parku. Tento okamžik se později stal symbolem lidské touhy překonávat strach a hranice možného a inspiroval knihy, film i dokument, který získal Oscara. Petitův příběh nám dodnes připomíná, že někdy je právě odvaha udělat první krok tou nejdůležitější dovedností v životě.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Vlasta, pěkně vás vítám. A tady jsou hlavní titulky. Do Prahy se vrací největší dopravní letoun světa, aerolinka Emirates obnovuje linku do Dubaje. Izraelský ministr obrany hovoří o pokusu o teroristický útok na palubě letadla Fly Dubai. Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu kvůli podezřelým odměnám manažerů. Nejvyšší státní zastupitelství žádá stížnost proti mírnému trestu za zneužívání dětí. Plzeňští kriminalisté obvinili muže, který měl autem najet na své známé. Sportovně čeští fotbalisté zatím v Lize národů nebodovali, trenér ale chválí výkon Adama Hloška.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze jasno a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě polojasno a 22. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 19 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mlhavo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 22. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Vlasta u mikrofonu, večerní doprava v kostce. Na silnici I13 u obce Hájek na Karlovarsku se před chvílí stala dopravní nehoda se zraněním, provoz je omezený. V Plzni na silnici 27 probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, počítejte se zdržením. V Brně v ulici Žabovřeská havarovala dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky, projíždějte opatrně. V Praze na jižní spojce došlo k nehodě dvou vozidel, vozovka je částečně omezená, doporučujeme zvýšenou opatrnost. Další menší nehody hlásíme také z Ostravy na silnici 11 a z Liboušce na Ústecku na silnici 13. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky, v místě mohou vznikat kolony, omezení potrvá až do 20. října. U Kaplice na Českokrumlovsku zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd, objízdné trasy platí do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě pokračuje dlouhodobá oprava, omezuje řidiče i tramvaje. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Dojeďte v pořádku, Vlasta z Čet Rádia.

0: Dobrý podvečer z Czech Rádia, máme za 20 minut 7.
1: Vlasti, ty se zase tváříš, jako by ti v baru nalili vlažnou vodu místo espressa.
0: Jen mě zaráží, že je venku pořád jasno a 24 stupňů.
1: No jo. To mě spíš dostal keňský učitel Peter Tabichy.
0: To provedl.
1: Učil v malé vesnici Keriko přírodní vědy a matematiku. Třídy narvané a 90% dětí ze chudých poměrů.
0: A jak to zvládali?
1: Peter jim dával 80% svého platu, aby měli na jídlo a sešity.
0: 80%? Fakt?
1: No jo. A s těmi dětskami založil vědecký klub a vymysleli zařízení pro nevidomé.
0: Ty jo, smysluplné.
1: Vyhráli národní vědeckou soutěž a Peter nakonec získal světovou cenu pro učitele a $1,000,000.
0: A většinu peněz hned rozdal, co?
1: No jasně, všechno vrací zpátky do vesnice na školy a projekty.
0: Skvělý chlap. Dáme si k tomu poctivou rychlou kytarovku.
1: Lekdeže, takový příběh chce klidný ploužák, 19 hodin jsou stejně zprávy Czech Rádia.
0: Žádný ploužák nebude, bucane, kytary vyhrály.

0: Je 19 hodin.
1: Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. Hlavní události v kostce. Do Prahy se vrací největší dopravní letadlo světa. Izraelský ministr mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla FlyDubai. Ministerstvo zdravotnictví míří s trestním oznámením na pojišťovnu kvůli podezřelým odměnám manažerů. Do Prahy se od čtvrtka vrací největší dopravní letoun světa, Airbus A380. Aerolinka Emirates jim obnovuje pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Naposledy stroj přistál na letišti Václava Havla v březnu, než jeho provoz přerušil americko-izraelský útok na Irán. Izraelský ministr obrany Israel Katz označil dnešní incident na palubě letounu společnosti FlyDubai za pokus o džihadistický teroristický čin. Podle prvních informací se měl pachatel snažit letoun zřítit a usmrtit tak všechny na palubě. Letecká společnost oficiální motiv incidentu zatím nepotvrdila. Nejvyšší státní zastupitelství doporučilo ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi podat stížnost proti podmíněnému trestu pro muže z Rumburka, který dlouhodobě zneužíval dva chlapce ve věku 10 a 12 let. Ministr už potvrdil, že stížnost pro porušení zákona skutečně podá. Případ vyvolal širokou pozornost veřejnosti i odborníků na trestní právo. Plzeňští kriminalisté obvinili 52-letého muže z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. Podle vyšetřovatelů měl u plzeňského nádraží záměrně najet autem na dva své známé, jeden z mužů přitom přeletěl přes kapotu vozu. Policisté řidiče krátce poté zadrželi. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli takzvaným zlatým padákům pro její manažery. Kontrola odhalila, že vedení dostávalo nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez jakéhokoliv zdůvodnění. Prověrka proběhla ve všech 7 tuzemských zdravotních pojišťovnách. A teď sport. Čeští fotbaloví reprezentanti zatím v náročné skupině Ligy národů nebodovali, pod novým koučem Santim Deniou prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Trenér přesto zdůrazňuje, že tým je teprve na začátku společné cesty a chválí především výkon Adama Hloška, který zaujal proti anglickému výběru. Na závěr dobrá zpráva pro přírodu, ochránci vypustili do řek Moravy a dije přes 2000 jesetrů z rybníkářství v Pohořelicích. Tento kriticky ohrožený druh patří mezi původní obyvatele velkých evropských řek a jeho návrat naznačuje zlepšující se stav vodních toků. Odborníci teď budou sledovat, jak se očipovaným rybám v novém prostředí daří.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 23 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Posluchači, večerní dopravní servis Čet rádia. Tady Vlasta. Na silnici 6 u obce Kryry na Lounsku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování a řidiči by měli počítat s nebezpečím na vozovce. V Brně na Palackého třídě se rovněž srazila dvě osobní auta, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Na Žabovřeské v Brně havarovala dvě auta před hodinou, na místě stále zasahují složky integrovaného záchranného systému. U obce Archlebov na Hodonínsku na silnici 54 havarovala motorka, provoz je zpomalený. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v úseku se tvoří kolony a omezení potrvá do 20. října. V Praze se dál boří a staví nový Libeňský most, omezení pro auta i tramvaje potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se vaše Vlasta, šťastnou cestu.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta je to s rychlým přehledem zpráv. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Do Prahy se vrací největší dopravní letoun světa, aerolinka Emirates obnovuje linku do Dubaje. Izraelský ministr obrany hovoří o pokusu o teroristický útok na palubě letadla Fly Dubai. Ministerstvo zdravotnictví podává trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu kvůli podezřelým odměnám manažerů. Nejvyšší státní zastupitelství žádá stížnost proti mírnému trestu za zneužívání dětí. Plzeňští kriminalisté obvinili muže, který měl autem najet na své známé. Sportovně čeští fotbalisté zatím v Lize národů nebodovali, trenér ale chválí výkon Adama Hloška.
0: Počasí.
1: Teď už k počasí. Aktuálně v Praze jasno a 22 stupňů, v Brně jasno a 21, v Ostravě polojasno a 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mlhavo, teploty kolem 21, v úterý polojasno, teploty kolem 22. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Posluchači, večerní dopravní servis Čet Rádia. Tady Vlasta. Na silnici 6 u obce Kryry na Lounsku se před chvílí stala nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování a řidiči by měli počítat s nebezpečím na vozovce. V Brně na Palackého třídě se rovněž srazila dvě osobní auta, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Na Žabovřeské v Brně havarovala dvě auta před hodinou, na místě stále zasahují složky integrovaného záchranného systému. U obce Archlebov na Hodonínsku na silnici 54 havarovala motorka, provoz je zpomalený. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v úseku se tvoří kolony a omezení potrvá do 20. října. V Praze se dál boří a staví nový Libeňský most, omezení pro auta i tramvaje potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se vaše Vlasta, šťastnou cestu.

0: proto říkám, že vytahovat v říjnu z kulny zahradní traktůrek je nesmysl.
1: Bucane, vždyť ses jenom nechtěl ohýbat pro hrabě. Ale dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8 a venku je tma jako v pytli.
0: To jo. Já bych se radši odstěhoval pod zem.
1: Cože?
0: V Austrálii mají městečko Cooperpedy. Lidi tam žijí v podzemních bytech, protože nahoře bývá v létě přes 40 stupňů.
1: Fakt?
0: No jo. Vysekají si v pískovci obývák a mají tam podzemní obchody i kostel.
1: To ne.
0: Větrání mají vyřešené trubkami a celoročně tam mají 24 stupňů. Žádné topení, žádná klimatizace.
1: Vždyť tam člověk nemá okna ani denní světlo, to je jako žít v sklepě.
0: Mně by se líbilo nemuset natírat fasádu a mít svatý klid od sousedů.
1: Ty jsi blázen, bucouši.
0: Právě. Ušetřil bych za čistidlo na okna a ještě bych při vrtání poličky možná našel opál.
1: Kdybys tam spíš provrtal sousedovi stěnu. V 8 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak si dáme skvělou muziku.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Vlasta, boty s nohou, nohy nahoru a zprávy Čet rádia k tomu. A tady jsou hlavní titulky. Do Prahy se vrací největší dopravní letadlo světa. Izraelský ministr mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla FlyDubai. Ministerstvo zdravotnictví míří s trestním oznámením na pojišťovnu kvůli podezřelým odměnám manažerů. Do Prahy se od čtvrtka vrací největší dopravní letoun světa, Airbus A380. Aerolinka Emirates jim obnovuje pravidelnou linku mezi Prahou a Dubají. Naposledy stroj přistál na letišti Václava Havla v březnu, než jeho provoz přerušil americko-izraelský útok na Irán. Plzeňští kriminalisté obvinili 52-letého muže z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. Podle vyšetřovatelů měl u plzeňského nádraží záměrně najet autem na dva své známé, jeden z mužů přitom přeletěl přes kapotu vozu. Policisté řidiče krátce poté zadrželi. Nejvyšší státní zastupitelství doporučilo ministru spravedlnosti Jeronýmu Tejcovi podat stížnost proti podmíněnému trestu pro muže z Rumburka, který dlouhodobě zneužíval dva chlapce ve věku 10 a 12 let. Ministr už potvrdil, že stížnost pro porušení zákona skutečně podá. Případ vyvolal širokou pozornost veřejnosti i odborníků na trestní právo. Izraelský ministr obrany Israel Katz označil dnešní incident na palubě letounu společnosti FlyDubai za pokus o džihadistický teroristický čin. Podle prvních informací se měl pachatel snažit letoun zřítit a usmrtit tak všechny na palubě. Letecká společnost oficiální motiv incidentu zatím nepotvrdila. Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli takzvaným zlatým padákům pro její manažery. Kontrola odhalila, že vedení dostávalo nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez jakéhokoliv zdůvodnění. Prověrka proběhla ve všech 7 tuzemských zdravotních pojišťovnách. A teď sport. Čeští fotbaloví reprezentanti zatím v náročné skupině Ligy národů nebodovali, pod novým koučem Santim Deniou prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Trenér přesto zdůrazňuje, že tým je teprve na začátku společné cesty a chválí především výkon Adama Hloška, který zaujal proti anglickému výběru. Na závěr dobrá zpráva pro přírodu. Ochránci vypustili do řek Moravy a dije přes 2000 jesetrů z rybníkářství v Pohořelicích. Tento kriticky ohrožený druh patří mezi původní obyvatele velkých evropských řek a jeho návrat naznačuje zlepšující se stav vodních toků. Odborníci teď budou sledovat, jak se očipovaným rybám v novém prostředí daří.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 21 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě polojasno a 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Vlasta děkuje za pozornost a přeje pohodový večer.

Kulturní tip na večer. Dnes večer bych vám rád doporučil geniální divadelní komedii Revizor od Nikolaje Vasilieviče Gogola. Příběh se odehrává v malém ruském městečku, kam má podle zvěstí dorazit inkognito revizor z hlavního města, a tak se místní úředníci v čele se starostou zmítají mezi panikou a snahou zakrýt vlastní neřesti. Do města mezitím přijede mladý pán, kterého si vyděšení úředníci spletou s oním obávaným revizorem, a z toho vzniká řetěz komických nedorozumění plných úplatků, přetvářky a trapných situací. Gogol tu s nezaměnitelným sarkasmem odhaluje lidskou hloupost, korupci a malost, a přestože hra vznikla v 19. století, jako by mluvila o naší současnosti. Ocení ji každý, kdo má rád chytrý humor s hlubším přesahem a nebojí se trochu sebeironie nad byrokracie. Pokud najdete inscenaci na jevišti nebo sáhnete po textu samotném, čeká vás večer plný smíchu i zamyšlení. Přeji vám všem krásný a inspirativní kulturní večer.

0: Jet Radio. Počasí.
1: Dobrý večer, posluchači. Tady Vlasta, den pomalu končí, tak se mrkneme, co chystá noc a zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě polojasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mohavo, teploty kolem 21, v úterý polojasno, teploty kolem 22. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný večer s Čet rádiem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Je 21 hodin.
1: Hezký večer. Vlasta u mikrofonu, tak co dnešek přinesl, hned se dozvíte. Ve zprávách dnes. Spojené státy stahují vojáky z Iráku a o vliv v zemi se začíná otevřený boj. Slovenskou policii prověřují kvůli útoku žáka na škole, kterou úřady varovaly už dřív. Legendární značka Baťa definitivně končí s výrobou bot v Evropě. Podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa se podle několika sociologických agentur propadla na nejnižší úroveň za celou jeho politickou kariéru. Analytici se teď snaží zjistit, kteří voliči se od republikánského tábora odklánějí a kdo naopak zůstává jeho věrným jádrem. Otázka nabývá na váze zejména kvůli blížícím se volbám do kongresu v polovině prezidentského mandátu. Spojené státy formálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku, která byla zaměřená na boj proti takzvanému Islámskému státu. Krok navazuje na loňskou zářijovou dohodu mezi oběma zeměmi. Američtí vojáci byli v Iráku přítomni s přestávkami už od invaze v roce 2003, kdy padl režim Saddáma Husajna. Podle politologa Josefa Krause z Masarykovy univerzity teď o vliv v zemi budou usilovat Irán, Turecko i Saúdská Arábie. Slovenská policejní inspekce prošetřuje, jak strážci zákona postupovali před nedávným útokem na základní škole ve Staškově. Škola totiž na chlapce upozornila trestním oznámením už týden předtím kvůli dřívějšímu incidentu. 13-letý žák pak zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku, přičemž jedna z žen zraněním podlehla. Přesně 150 let od narození Tomáše Bati oznámila obuvnická firma nesoucí jeho jméno zásadní krok. Společnost příští rok definitivně uzavře svůj závod v Dolním Němčí na Slovácku, čímž ukončí výrobu klasické obuvy na celém evropském kontinentu. Tady československé armády v Chomutově čeká v příštím roce rozsáhlá obnova. Park, který v 70. letech navrhl architekt Ivar Otruba, se dočká nové fontány, jezírka i dětského hřiště. Cílem je vrátit do sadů vodu a život přesně podle původní architektovy vize. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy. O jediném gólu utkání v Hradci Králové rozhodl útočník Lukáš Mašek, hosté navíc dohrávali zápas oslabení po vyloučení. Fotbalistky Sparty potvrdili formu i v odvetě proti rumunskému Farulu Constanta, který zdolali 4-0, a po předchozí vítězné domácí bitvě si tak zajistili postup do osmifinále Evropského poháru. Na závěr něco pro oči i uši, pardubické podzimní slavnosti letos zazáří jinak. Organizátoři omezí hlučné kulové pumy a nahradí je tiší světelnou show, ohňostroj se navíc po opravě Vonkova mostu vrací na své původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října, samotný ohňostroj čeká na návštěvníky v sobotu.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 18, v Ostravě polojasno a 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Vlasta.

začátek října docela štědrý dárek. Zima si tedy podle pranostiky bude muset počkat na jinou příležitost k bohatství. Užijte si tento vlahý podzimní večer, uvelepte se v teple a nechte za sebou celý den. Krásné sny přeje Vlasta.

0: Počasí.
1: Večerní počasí u Čet rádia. Vlasta u mikrofonu, tak jak bude v noci a ráno. Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně jasno a 18, v Ostravě polojasno a 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mlhavo, teploty kolem 21, v neděli zataženo, teploty kolem 21, v pondělí mlhavo, teploty kolem 21, v úterý polojasno, teploty kolem 22. A to je vše. Krásný večer od Vlasty a zůstaňte naladěni na Čet rádio.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

je 22 hodin. Dobrý večer a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. O čem se dnes mluví? Spojené státy stahují vojáky z Iráku a o vliv v zemi se začíná otevřený boj. Slovenskou policii prověřují kvůli útoku žáka na škole, kterou úřady varovaly už dřív. Legendární značka Baťa definitivně končí s výrobou bot v Evropě. Podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa se podle několika sociologických agentur propadla na nejnižší úroveň za celou jeho politickou kariéru. Analytici se teď snaží zjistit, kteří voliči se od republikánského tábora odklánějí a kdo naopak zůstává jeho věrným jádrem. Otázka nabývá na váze zejména kvůli blížícím se volbám do kongresu v polovině prezidentského mandátu. Slovenská policejní inspekce prošetřuje, jak strážci zákona postupovali před nedávným útokem na základní škole ve Staškově. To totiž na chlapce upozornila trestním oznámením už týden předtím kvůli dřívějšímu incidentu. 13-letý žák pak zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku, přičemž jedna z žen zraněním podlehla. Přesně 150 let od narození Tomáše Bati oznámila obuvnická firma nesoucí jeho jméno zásadní krok. Společnost příští rok definitivně uzavře svůj závod v Dolním Němčí na Slovácku, čímž ukončí výrobu klasické obuvi na celém evropském kontinentu. Spojené státy formálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku, která byla zaměřená na boj proti takzvanému Islámskému státu. Krok navazuje na loňskou zářijovou dohodu mezi oběma zeměmi. Američtí vojáci byli v Iráku přítomní s přestávkami už od invaze v roce 2003, kdy padl režim Saddáma Husajna. Podle politologa Josefa Krause z Masarykovy univerzity teď o vliv v zemi budou usilovat Irán, Turecko i Saúdská Arábie. Tady československé armády v Chomutově čeká v příštím roce rozsáhlá obnova. Park, který v 70. letech navrhl architekt Ivar Otruba, se dočká nové fontány, jezírka i dětského hřiště. Cílem je vrátit do sadu vodu a život přesně podle původní architektovy vize. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy. O jediném gólu utkání v Hradci Králové rozhodl útočník Lukáš Mašek, hosté navíc dohrávali zápas oslabení po vyloučení. Fotbalistky Sparty potvrdili formu i v odvetě proti rumunskému Farulu Constanta, který zdolali 4-0 a po předchozí vítězné domácí bitvě si tak zajistili postup do osmifinále Evropského poháru. A na závěr něco pro oči i uši, pardubické podzimní slavnosti letos zazáří jinak. Organizátoři omezí hlučné kulové pumy a nahradí je tiší světelnou show, ohňostroj se navíc po opravě venkova mostu vrací na své původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října, samotný ohňostroj čeká na návštěvníky v sobotu. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě polojasno a 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik večerní předpověď. Odpočiňte si, Čet rádio hraje dál, zdraví Bucifal.

0: Dýmka, šabla, či koukatka, to je...
1: Točka. Ticho.

0: do.
1: Now you do.
2: I can't let you in.

Je 23 hodin. Dobrý večer. Ucifal u mikrofonu, den se chýlí ke konci a zprávy Čet rádia jsou tady. Dej je přehled toho nejdůležitějšího. Spojené státy stahují vojáky z Iráku a o vliv v zemi se začíná otevřený boj. Slovenskou policii prověřují kvůli útoku žáka na škole, kterou úřady varovaly už dřív. Legendární značka Baťa definitivně končí s výrobou bot v Evropě. Spojené státy formálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku, která byla zaměřená na boj proti takzvanému Islámskému státu. Rok navazuje na loňskou zářijovou dohodu mezi oběma zeměmi. Američtí vojáci byli v Iráku přítomní s přestávkami už od invaze v roce 2003, kdy padl režim Saddáma Husajna. Podle politologa Josefa Krause z Masarykovy univerzity teď o vliv v zemi budou usilovat Irán, Turecko i Saúdská Arábie. Tady československé armády v Chomutově čeká v příštím roce rozsáhlá obnova. Park, který v 70. letech navrhl architekt Ivar Otruba, se dočká nové fontány, jezírka i dětského hřiště. Cílem je vrátit do sadu vodu a život přesně podle původní architektovy vize. Přesně 150 let od narození Tomáše Bati oznámila obuvnická firma nesoucí jeho jméno zásadní krok. Společnost příští rok definitivně uzavře svůj závod v Dolním Němčí na Slovácku, čímž ukončí výrobu klasické obuvi na celém evropském kontinentu. Podpora amerického prezidenta Donalda Trumpa se podle několika sociologických agentur propadla na nejnižší úroveň za celou jeho politickou kariéru. Analytici se teď snaží zjistit, kteří voliči se od republikánského tábora odklánějí a kdo naopak zůstává jeho věrným jádrem. Otázka nabývá na váze zejména kvůli blížícím se volbám do kongresu v polovině prezidentského mandátu. Slovenská policejní inspekce prošetřuje, jak strážci zákona postupovali před nedávným útokem na základní škole ve Staškově. To totiž na chlapce upozornila trestním oznámením už týden předtím kvůli dřívějšímu incidentu. 13-letý žák pak zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku, přičemž jedna z žen zraněním podlehla. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si tak účast v baráži o postup na mistrovství Evropy. O jediném gólu utkání v Hradci Králové rozhodl útočník Lukáš Mašek, hosté navíc dohrávali zápas oslabení po vyloučení. Fotbalistky Sparty potvrdili formu i v odvetě proti rumunskému Farulu Constanta, který zdolali 4-0 a po předchozí vítězné domácí bitvě si tak zajistili postup do osmifinále Evropského poháru. A na závěr něco pro oči i uši, pardubické podzimní slavnosti letos zazáří jinak. Organizátoři omezí hlučné kulové pumy a nahradí je tiší světelnou show, ohňostroj se navíc po opravě Vonkova mostu vrací na své původní místo u Labe. Slavnosti se konají 9. a 10. října, samotný ohňostroj čeká na návštěvníky v sobotu. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 13. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucifal z Čet rádia.

počasí. Poslední dnešní počasí účet rádia. Bucifal u mikrofonu, tak jak bude v noci a zítra. Aktuálně máme polojasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 12. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 21, neděli zataženo, teploty kolem 21, pondělí mohavo, teploty kolem 21, úterý polojasno, teploty kolem 22. Tolik počasí. Zachumlejte se, venku už je tma, dobrou noc přeje váš Bucifal.

Je půlnoc. Před rádiem pokračuje. Bucifal u mikrofonu a mám pro vás noční zpravodajství. Hlavní události v kostce. Italská premiérka Meloniová při návštěvě Prahy slibuje podporu klíčovým unijním politikám. Vláda chystá změnu pravidel pro OSVČ, odbory mluví o legalizaci švarcsystému. Spojené státy stahují vojáky z Iráku po více než dvou dekádách přítomnosti. Plány na novou silnici první třídy číslo 35, která má vést z Turnova do Úlibic přes Český ráj, čelí dalším komplikacím. Koalice spolku SOS Český ráj podala trestní oznámení kvůli údajně chybné studii proveditelnosti. Liberecký kraj proto nechá studii prověřit nezávislým revizním posudkem. Obuvnická značka Baťa u příležitosti 150. výročí narození svého zakladatele oznámila, že příští rok definitivně uzavře svůj poslední evropský závod v Dolním Němčí na Slovácku. Firma tak po mnoha desetiletích končí s výrobou klasické obuvy na celém evropském kontinentě. Italská premiérka Giorgia Meloniová při své pražské návštěvě přislíbila podporu revizi systému emisních povolenek a úsilí o dostatek peněz pro společnou zemědělskou i takzvanou kohezní politiku. Komentátor Ondřej Houska z Hospodářských novin v pořadu Interview Plus podotýká, že premiér Andrej Babiš tímto krokem posiluje vztahy s Itálií a zároveň se přibližuje k migračnímu paktu, který dříve tvrdě odmítal. Podle Housky má každá země vliv úměrný síle svých argumentů a počtu spojenců, které dokáže přesvědčit. Vláda připravuje novou definici, která má upřesnit, kdy člověk pracující na živnostenský list ve skutečnosti vykonává klasické zaměstnání. Podnikatelé změnu vítají, viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rezlerová ji označuje za pouhé zpřesnění stávajícího zákona. Odbory ale varují, že jde fakticky o legalizaci tzv. Švarcsystému, jak v pořadu pro a proti kritizoval šéf odborů Josef Středula. Spojené státy oficiálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku, kterou vedly proti tzv. Islámskému státu. Krok navazuje na loňskou zářijovou dohodu a uzavírá více než 20-leté přerušované působení amerických jednotek v zemi od invaze v roce 2003. Politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity očekává, že prázdný prostor po Američanech se pokusí zaplnit hlavně Irán, ale posílit by mohly i Saúdská Arábie a Turecko. A teď sport. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo den před zápasem Ligy národů v Dánsku bez bližšího vysvětlení opustil reprezentační sraz, podle jeho vlastního vyjádření na sociální síti šlo o spor s trenérem. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy, o vítězný gól se postaral útočník Lukáš Mašek. A na závěr něco pro milovníky přírody, obec Dubí na Teplicku chystá proměnu lesní obory u tamního zámečku, kde by kromě srnců, daňků a jelenů měli nově žít i mufloni a dokonce zubři. Autor návrhu Petr Fick počítá také s kontaktní minizou a dětským hřištěm, historie obory přitom sahá až do konce 16. století. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě jasno a 12. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z noční předpovědi vše. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
1: Dobrý den. Ano. Já nevím, jestli jsem tady správně.
0: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
1: A seznamovací, jako jsem správně, ano, to jsem to hledal.
0: No prosím, tak vezměte prosím ano, místo.
1: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
0: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
1: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
0: No, jinak byste sem asi nepřišel.
1: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
0: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
1: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
0: No, to se dá předpokládat.
1: Ano, jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
0: To je snad samozřejmé.
1: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
0: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
1: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
0: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
1: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
0: No jo, no. Vaše sestra.
1: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
0: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
1: Obojího pohlaví?
0: Ovšem pouze tak.
1: A to jenom lidi obojího pohlaví?
0: No ano, co se vám na tom zdá divného?
1: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
0: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, ano. Aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No dobrá, tak... Ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy?
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnějšího?
1: Ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete.
1: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco...
0: Sekačku.
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, to... Ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?

0: No, to asi sotva. Ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka a abstinenta?
0: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
1: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
0: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto.
0: Ano.
1: Oho,
0: no, tak. A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá. Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím.
0: No jo. No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte?
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já
0: no,
1: nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naschledanou.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na nasekačce.

déšť a barvy ducha a cesty zpátky zmizely někde v houští. Těžko

je 13:01. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. To byste dnes neměli minout. Italská premiérka Meloniová při návštěvě Prahy slibuje podporu klíčovým unijním politikám. Vláda chystá změnu pravidel pro OSVČ, odbory mluví o legalizaci švarcsystému. Spojené státy stahují vojáky z Iráku po více než 2 dekádách přítomnosti. Vláda připravuje novou definici, která má upřesnit, kdy člověk pracující na živnostenský list ve skutečnosti vykonává klasické zaměstnání. Podnikatelé změnu vítají, viceprezidentka hospodářské komory Jaroslava Rezlerová ji označuje za pouhé zpřesnění stávajícího zákona. Odbory ale varují, že jde fakticky o legalizaci tzv. Švarcsystému, jak v pořadu pro a proti kritizoval šéf odborů Josef Středula. Plány na novou silnici první třídy číslo 35, která má vést z Turnova do Úlibic přes Český ráj, čelí dalším komplikacím. Koalice spolku SOS Český ráj podala trestní oznámení kvůli údajně chybné studii proveditelnosti. Liberecký kraj proto nechá studii prověřit nezávislým revizním posudkem. Spojené státy oficiálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku, kterou vedly proti takzvanému Islámskému státu. Krok navazuje na loňskou zářijovou dohodu a uzavírá více než 20-leté přerušované působení amerických jednotek v zemi od invaze v roce 2003. Politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity očekává, že prázdný prostor po Američanech se pokusí zaplnit hlavně Irán, ale posílit by mohly i Saúdská Arábie a Turecko. Italská premiérka Giorgia Meloniová při své pražské návštěvě přislíbila podporu revizi systému emisních povolenek a úsilí o dostatek peněz pro společnou zemědělskou i tzv. Kohezní politiku. Komentátor Ondřej Houska z Hospodářských novin v pořadu Interview Plus podotýká, že premiér Andrej Babiš tímto krokem posiluje vztahy s Itálií a zároveň se přibližuje k migračnímu paktu, který dříve tvrdě odmítal. Podle Housky má každá země vliv úměrný síle svých argumentů a počtu spojenců, které dokáže přesvědčit. Obuvnická značka Baťa u příležitosti 150. výročí narození svého zakladatele oznámila, že příští rok definitivně uzavře svůj poslední evropský závod v Dolním Němčí na Slovácku. Firma tak po mnoha desetiletích končí s výrobou klasické obuvy na celém evropském kontinentě. A teď sport. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo den před zápasem Ligy národů v Dánsku bez bližšího vysvětlení opustil reprezentační sraz, podle jeho vlastního vyjádření na sociální síti šlo o spor s trenérem. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy, o vítězný gól se postaral útočník Lukáš Mašek. A na závěr něco pro milovníky přírody, obec Dubí na Teplicku chystá proměnu lesní obory u tamního zámečku, kde by kromě srnců, daňků a jelenů měli nově žít i mufloni a dokonce zubři. Autor návrhu Petr Fick počítá také s kontaktní minizo a dětským hřištěm, historie obory přitom sahá až do konce 16. století. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 15 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Tolik z noční oblohy. Klidnou noc všem, kdo posloucháte, zdraví Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Vážení přátelé, teda na všeobecné přání bych vám chtěl stručně jenom pár vteřin tady něco říct. Já bych vám mohl říct něco o takovým zajímavým pokusu, který jsem nedávno udělal s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, já mám jenom pár vteřin čas. Tak zkrátka a dobře, já jsem měl doma takové akvárium a... Já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Máchova ulice číslo 44. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. A ta ulice právě, ve které já bydlím, se jmenuje Máchova. Máchova 44. A ty domy ty tam jsou totiž číslovaný. Víte, každý dům tam má nějaký číslo. To je proto, aby když se hledá nějaká adresa, tak se to podle těch čísel rychleji najde. A ten dům právě, ve kterém já bydlím, má číslo 44. Já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně neplácal nějaký nesmysly tady. No a já bydlím takhle ve druhém patře. A napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem pak je to druhý patro, ve kterým já bydlím. A tam jdou schody takhle nahoru. A, no tak jdou, oni tam nejdou sami ty schody, vlastně my chodíme po těch schodech, tak říká jenom, že jdou schody, že jo. No a tam potom máme takovou předsínku, tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. A v tom pánským, ale teda pánský, tomu se říká tomu pánský pokoj, že jo, tam nemůžou jenom, nesmí jenom páni, tam můžou i dámy, tak to není jako u toalet, že na pánský smí jenom páni a na dámský dámy, to se tak říká jenom pánský pokoj. Tam můžou i dámy do toho, jak říkám, tam to je pánský pokoj, se říká. Nebo i děti tam můžou, že jo, jak říkám, tomu se říká jenom pánský pokoj. No a v tom, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil, abych tady neplácal nějaký nesmysle. No a v tom pánském pokoji jsem měl na stole stát takový akvárium, si takhle veliký akvárium jsem tam měl a ne, takhle asi, takhle veliký. No a v tom, ono přece jenom takhle mohlo být, takhle veliký, čtverhraný akvárium, čtyři stěny to mělo, takový dvě delší a dvě kratší stěny. Ty delší stěny byly něco delší než ty kratší a ty byly všechny ze skla a sice z průhledného skla byly, takže se tam ze všech stran dalo krásně vidět, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, ze všech stran tam bylo krásně vidět. A v tom akváriu jsem měl vodu a v té, jo, a to jsem ještě zapomněl, dole bylo dno v tom akváriu, aby tam ta voda držela, víte? Pak kdyby tam to dno nebylo, a tak by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, ta by tam nikdy nedržela. No a pak se, a co den, týden byste tam mohli lejt vodu, ta by tam nikdy nedržela. Tak to mělo právě to dno. A pak jsem, anebo leta páně, ta by tam nikdy nedržela, tak to mělo to dno, aby tam, já to řeknu jen tak stručně, abych kolem toho zbytečně nemal. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku a, no tak zlatou, pravý zlato to samozřejmě nebylo, že se jak říká zlatá rybička, to bylo jenom dublé nějaký, nebo co to se říká zlatá rybička. No a ta rybička tam plavala všelijak v té vodě, třeba doleva nebo různě plavala. A pak, nebo doprava taky, různě, jak se jí zachtělo. A pak se měl, jo, nebo dolů taky plavala, víte, všelijak, jak jí to zrovna napadlo. A pak jsem, jo, nebo nahoru taky, různě plavala v té vodě, jak

A pak jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem zase neměl v akváriu, toho jsem měl v takový kleci, jako ptačí kleci. Klec znáte, že jo, klec. Ta klec to je to samý jako akvárium, jenomže zase něco docela jinýho, víte? To nejsou ty stěny ze skla, jako u akvária, nýbrž z drátu. To je vždycky drát a pak je chvíli nic a zase drát a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde tak kolem dokola a to je pak dohromady ta klec. No a v té kleci, tam nebyla voda žádná, taky v té kleci, že jo? Ta by tam ani nedržela v té kleci, až ta by těma nicama unikala, že jo? Ta by, tam byl jenom vzduch, víte, takový průvan tam byl. A no tak já nevím přesně s tím průvanem, já jsem tam nikdy nebyl v té kleci, ale já to předpokládám, až ze všech stran tam mohlo fičet, že jo, tak tam byl asi. No. A tam byly takový dva šprinc, takový dvě šprincliky, víte? A ten kanárek tam seděl vždycky na těch šprinclích takhle, teda ne na obou dohromady, buď to na jednom, nebo na tom druhém, vždycky jak skákal z jedné šprincly na druhou, pípal tak u toho. No a já jsem to tak pozoroval, víte, a tak mě tak jednou napadlo, co by to tak asi udělalo, kdybych se pokusil skřížit tu rybičku s tím kanárkem a docílit tak takovou létající rybu. Tak jsem to zkusil, ale vy byste nevěřili, jaký těžkosti mě tady nastaly. Když jsem například chtěl toho kanárka dát té rybičce, tak to nešlo. Ten tam tu vodu nějak nesnášel, nebo co? Neplaval doleva nebo doprava, hnedky dolů ke dnu šel. Já ho musel honem vytáhnout, aby se tam neutopil. A když jsem zase chtěl tu rybičku dát tomu kanárkovi, taky to nešlo. Ta se zase neudržela na té šprincli, zase spadla vždycky dolů, víte? Zkrátka těžkosti, které vám tady nemůžu ani všechny vyprávět, já nemám tolik času, já mám jenom pár vteřin času. Ale kdybyste náhodou dostali nějaký nápad, jak bych ty dva mohl nejlíp skřížit, tak mě to sdělte. Moje adresa je František Jouda, Litoměřice, Máchova 44. Děkuji vám, naschánu.

0: Ty lůzo, vole!
1: Puštěte!
0: Co je, vole?
1: Už to tam dělá, vole.
0: Ty vyhoň ho, vole. A co si o sobě myslíš, vole?
1: Tak snad stanu, ne, vole.
0: Stanu, ne. Neumím se brát, vole.

jsou 2 hodiny. Vítám vás u nočních zpráv Čet rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. A tady jsou hlavní titulky. Italská premiérka Meloniová při návštěvě Prahy slibuje podporu klíčovým unijním politikám. Vláda chystá změnu pravidel pro OSVČ, odbory mluví o legalizaci švarcsystému. Spojené státy stahují vojáky z Iráku po více než 2 dekádách přítomnosti. Obuvnická značka Baťa u příležitosti 150. výročí narození svého zakladatele oznámila, že příští rok definitivně uzavře svůj poslední evropský závod v Dolním Němčí na Slovácku. Firma tak po mnoha desetiletích končí s výrobou klasické obuvy na celém evropském kontinentě. Italská premiérka Giorgia Meloniová při své pražské návštěvě přislíbila podporu revizi systému emisních povolenek a úsilí o dostatek peněz pro společnou zemědělskou i takzvanou kohezní politiku. Komentátor Ondřej Houska z Hospodářských novin v pořadu Interview Plus podotýká, že premiér Andrej Babiš tímto krokem posiluje vztahy s Itálií a zároveň se přibližuje k migračnímu paktu, který dříve tvrdě odmítal. Podle Housky má každá země vliv úměrný síle svých argumentů a počtu spojenců, které dokáže přesvědčit. Spojené státy oficiálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku, kterou vedly proti takzvanému Islámskému státu. Krok navazuje na loňskou zářijovou dohodu a uzavírá více než 20-leté přerušované působení amerických jednotek v zemi od invaze v roce 2003. Politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity očekává, že prázdný prostor po Američanech se pokusí zaplnit hlavně Irán, ale posílit by mohly i Saúdská Arábie a Turecko. Plány na novou silnici první třídy číslo 35, která má vést z Turnova do Úlibic přes Český ráj, čelí dalším komplikacím. Koalice spolku SOS Český ráj podala trestní oznámení kvůli údajně chybné studii proveditelnosti. Liberecký kraj proto nechá studii prověřit nezávislým revizním posudkem. Vláda připravuje novou definici, která má upřesnit, kdy člověk pracující na živnostenský list ve skutečnosti vykonává klasické zaměstnání. Podnikatelé změnu vítají, viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rezlerová ji označuje za pouhé